svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halle a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů.
2: Mm-hmm.
1: Nějaký vtip?
2: To jsem nevěděl. Nějaký vtip?
1: No, já
2: jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní.

0: A já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
1: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
2: No.
1: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
2: zvuká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli, říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
1: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
2: no, kamarádi,
1: protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
2: Ne, to ne, on jezdil vždycky na motorce.
1: Ano.
2: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
1: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, to je pravda, že jako. A praotec Čech, a Frantaringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, že to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a mpá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to může, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidově, vážný ksichtík.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak
3: takhle.
4: Humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec zde spojil, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch
4: vzpomíná
3: pět roků.
4: Na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Abyste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky, ano, se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no, vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné. stejný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop. Tam vlastně asi se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou. S Václavem Flatusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMSkaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloslav, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli si to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně, kdo další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Píšeme děkujeme úvod. Taky.
3: Děkujeme, Patrik děkujeme. Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasů pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slany, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slany, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, matematika, že měla několik jazyků, ale no, že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: se číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900, nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce, vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůrán, dej mi bůrán, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do 3 let chce Ústí nad Labem proměnit zeleň na Lidickém náměstí. Na Frýdlansku od července funguje odpadový systém door to door. Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová souhlasí se snížením hranice trestní odpovědnosti mladistvých. Ráno předběžně slunečno, ojedinile mlhy, přes den až polojasno s teplotami do 27 stupňů. K večeru čekejte lokální přehánky. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Město Ústí nad Labem chystá výměnu zeleně na Lidickém náměstí. Některé stromy nahradí brzy kvetoucí ozdobné višně. V záhonech budou trvalky a okrasné trávy. Podobná výsadba bude i místo dosavadních trávníkových pruhů. Podle městské dendroložky Jitky Novákové by měl být reprezentativní prostor pěkný a zajímavý. Jsou i další důvody, říká Nováková.
2: Navíc údržba trávníku je ta nejdražší údržba, která je, zvláště v tuto dobu, kdy máme ty velká vedra. Proto je lepší nahrazovat plochy tam, kde to jde, nějakými smíšenými výsadbami. Poskytnou ten lepší efekt, co se týká té estetiky, a i zlepšují mikroklima.
0: Jitka Nováková předpokládá, že výměna zeleně na Lidickém náměstí by mohla být dokončena do 3 let. Ve Frýdlanském výběžku od středy funguje odpadový systém door to door. Lidé díky němu můžou třídit odpad přímo u svých domů. Požádat mohli o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zaregistrovalo přibližně 1100 domácností. Kromě rodinných domů se výměna týká i sídlišť. Tam jsou kontejnery na směs a tříděný odpad, nově uzamčené takzvané gravitačními zámky. Společně s Frýdlantem zavedlo nový systém dalších 17 měst a obcí na Frýdlansku. Mezi jinými například Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda anebo Hejnice. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let, měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snižovat také ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této skupině případů i násilných trestných činů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: V Německu skončila daňová sleva na nákup pohonných hmot. Ceny nafty a benzínu obratem vyskočily nad 2 eura za litr. Poradní komise vlády kritizovala petroliáře, že ceny zvedly příliš brzy. Čerpací stanice by po vypršení daňové slevy měly možnost poprvé zdražit přesně v poledne a využili toho ve středu, než cena začala opět klesat. Litr stál benzínu v Německu v průměru přes 53 korun za 1 litr.
1: Počasí.
0: Ráno převážně slunečno, čekejte ojedinělé mlhy, přes den bude polojasno až oblačno, k večeru se lokálně vyskytne déšť anebo přehánky. Teploty vystoupí na 24 nebo i 27 stupňů ve stínu, na horách počítejte s teplotami do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnici 1/6 na jihu Olomouce policie řeší srážku osobního a nákladního auta u Bílence. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 5 od Františka Janačíka. Máme tu čtvrtek, je tu 2. červenec a právě dnešní datum projdeme v kalendáři s Petrem Jungmanem už za chvíli. Pak se podíváme do Doxána, před 17:30 zjistíme, jak se žije na místě, které bylo o víkendu nejteplejším místem v Česku. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, Iveta Bartošová nebo Pavel Bobek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Iveta Bartošová a Michal David. Dobré ráno, Český rozhlas Sever s vámi vstává. Máme tu ráno čtvrteční a připomínám, že dneska už je 2. července. A tak slovo dostane Petr Jungmann. Pohled do kalendáře nám přinese zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: 5:16, jaké máme aktuální teploty, většinou okolo 14 až 17 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, vypadá to, že se vyjasnilo. Předpověď mluví o tom, že dneska můžeme očekávat přes den převážně slunečno, pak polojasno, oblačno, k večeru bude té oblačnosti znovu přibývat a může se lokálně objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Jelen, dobré ráno. Po tomhle víkendu, který máme za sebou, je jasné, kde je asi nejteplejší místo v Ústeckém kraji a dokonce v celém Česku, protože minulou neděli přístroje v Doksanech zaměřily teplotu přes 40 stupňů Celsia, teplotní rekord, který padl poprvé během června. Jak se tedy žije lidem v Doksanech, zjišťovala naše reportérka.
1: Já zbožňuju teplo, zbožňuju, nesnáším zimu a to je ono. A ty ostatní, a já říkám, komu se to nelíbá, ať zaleze do sklepa anebo do stínu.
2: Takže vám to vyhovuje?
1: Ano, globální oteplení mě vyhovuje.
2: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století a vysoké teploty si pochvaluje stejně jako paní Rytířová.
3: V těch letech je to dobrý, no. 80, no tak co by.
2: Nechodíte se někam ochlazovat v těch vedrech teda?
3: Do Arky, celý den třeba včera.
2: Celý den?
3: V neděli 8 hodin, no, takže v pohodě. No, my starý domorodci, no, tam je, tam, pro nás je to dobrý.
2: Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
2: Je to tam zaznamenané.
4: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty, jo.
2: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9°C. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
4: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
2: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Čím se to dá vysvětlit vlastně?
4: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 metru za sekundu.
2: Jak to, že mě třeba v paneláku ukazuje teploměr víc než těch 41,9?
4: Záleží na jeho umístění, že jo? Standard je 2 metry nad povrchem země, to znamená, vy, když ho budete mít někde v 10. patře v paneláku, v 5. patře, tak naměříte úplně jiné hodnoty, že jo? A navíc město bývá minimálně 1,5 až 2 stupně teplejší než prostě tahle ta otevřená krajina.
2: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin. Z Doksan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut bude 17:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Zprávy vám samozřejmě neuniknou. O 14:30 přijde František Janačík a řekne třeba to, že krajská zdravotní podala trestní oznámení na svého lékaře z děčínské nemocnice. Proč o tom uslyšíte ve zprávách 17:30?

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký magistrát přijme 12 až 14 dalších úředníků v souvislosti s nárůstem agendy na stavebním odboru a s chystaným převodem jezera Milada ze státu na obce. Na úřadě teď pracuje na 450 lidí. Společnost Krajská zdravotní podala trestní oznámení na svého lékaře z děčínské nemocnice. Důvodem má být podnět týkající se poskytování zdravotní péče. Případ bude řešit Ústecké krajské státní zastupitelství. Novým ředitelem chomutovské nemocnice se k 1. červenci stal Adrian Šaroch, dosavadní ekonomický poradce ředitelky, který uspěl v městském výběrovém řízení. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. V Jihomoravském kraji se podle dat hygieniků od začátku letošního roku nakazilo žloutenkou typu A 422 lidí, z toho jen v minulém týdnu jich přibylo 18. Nejvíce nemocných je v Brně a okolí a také na severu kraje. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí, oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, s tím, že více než 11 000 dalších lidí utrpělo zranění. S vyhledáváním osob v sutinách pomáhá v zemi i tým vyslaný Českem. Po ránu čekejte převážně jasno a ojedinělé mlhy, přes den polojasno až oblačno, k večeru se lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí i k 27 stupňům, na horách čekejte i 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Čekejte tam zdržení, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o půl šesté od Františka Janačíka jste slyšeli. Já přeju pěkné ráno. Za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání. Zjistíme, kdo bude hostem u Alex Minářové. A před 6. hodinou budeme mít jednu zajímavou aromaterapii a také ingredienci v Babských radách s Jarkou Vykoupilovou. Teď už Michal Tučný nebo Karel Zich.

0: Michal Tučný dospíval a já už tu mám pozvánku na dnešní odpoledne po 13. hodině. Tu bude Alex Minářová, její host, a tím hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende. A tak se dozvíte třeba i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písničky Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Petr Bende bude hostem u Alex Minářové dneska po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever, tak zůstaňte na ladění, za chvilku něco o počasí.

0: počasí.
1: 5:43, aktuální teploty venku jsou docela rozdílné, na horách i 9 stupňů Celsia, ale jinak většinou od 13 do 15, 16 stupňů. Na radaru žádné srážky, předpověď mluví o tom, že má být převážně slunečno. Přes den pak bude pomalu té oblačnosti přibývat, pozdě večer se může lokálně vyskytnout déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty se dostanou na 24 až 27 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Činasky dohrály a 5 hodin a 48 minut. Mohu popřát pěkné ráno. Tentokrát tu máme další díl Babských rad. A o cože se budeme zajímat? Obyčejný úklid může občas připomínat takovou aromaterapii než běžnou povinnost a stačí k tomu jediná ingredience. Jaká to je? To nám prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Lenka Filipová na Českém rozhlasu Sever dospívala v 5 hodin a 52 minut a já už vás můžu pozvat ke zprávám od Františka Janačíka, které tu budou přesně v 6. A co se dozvíte? Třeba to, že na Frýdlantsku funguje od července odpadový systém door to door. Co to znamená? To se dozvíte ve zprávách přesně v 6 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Obrnicích na Mosecku chtějí snížit spotřebu energií v obecních budovách. Soud zamítl žalobu zahrádkářů proti radnici v Doxech. Opozice vyzvala vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Po ránu převážně slunečno, ojediněle také mlhy, přes den až polojasno s teplotami do 27 stupňů. K večeru lokální přehánky. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Vedení Obrnic na Mostecku chce snížit náklady na energie v budovách patřících obci. Vyplývá to z návrhů energetické politiky, který schválili zastupitelé. Cílem je podle vedení obce hospodárné, efektivní a udržitelné nakládání s energiemi. Zastupitelé také odsouhlasili podpis memoranda o spolupráci s energetickým centrem Ústeckého kraje.
3: Podle starosty Obrnic Stanislava Zaspala z ODS to v praxi znamená, že Obrnice chtějí snížit energetickou náročnost obecních budov a zařízení, včetně například veřejného osvětlení. Obec také chce zvyšovat povědomí svých zaměstnanců v oblasti energetických úspor a zajistí jim odborné vzdělávání. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Zahrádkáři z Dox neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšilo nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud České Lípě ji ve středu nepravomocně zamítl. Předseda jedné ze základních organizací Radek Kučera upřesnil, že svaz vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. Další postup pak bude konzultovat s advokátem. Zahrádkáři se proti rozhodnutí mohou odvolat ke krajskému soudu. Parlamentní opozice je podle předsedy starostů Víta Rakušana připravená obstruovat novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Pozvání na schůzku dostali i zástupci vládní koalice, nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček z SPD uvedl, že na jednání zapomněl.
4: Já jsem úplně neporozuměl, v čem bude třeba odlišná oproti té schůzce předchozí. Myslím si, že tam ty zásadní stanoviska, ať už ředitelů ČT Českého rozhlasu byly. Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
1: Vládní koalice chce od nového roku převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle opozice návrh ohrozí nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Na tom trvají také ředitele obou médií. Při žhářských útocích na domy úředníků spojených s vládní stranou Nová demokracie v řecké Soluni zemřela žena. Další 4 lidé jsou zranění. Informoval o tom řecký server Ekatimeriny. Pachatelé se pomocí improvizovaných plynových bomb zaměřili na 3 domy. Mezi nimi bylo i sídlo kandidátky strany Afrodity Nestory, ve kterém se nacházeli všichni zranění, včetně političky. Její matka v nemocnici popáleninám podlehla. K odpovědnosti se nikdo nepřihlásil. Šéf Nové demokracie a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis útoky důrazně odsoudil. Policie uvedla, že vyšetřování převzala protiteroristická jednotka.
0: Počasí.
1: Po ránu čekejte převážně slunečno, ojediněle také mlhy, přes den bude polojasno až oblačno, k večeru se lokálně vyskytne i déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 24 nebo i 27 stupňů, na horách počítejte s teplotami do 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem počítejte u Zimoře se zúžením kvůli opravám, projíždíte k Jevadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To byly zprávy v 6 od Františka Janačíka. Pěkné čtvrteční ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát příspěvek na sociálních sítích, který zaměstnal policisty z Jirkova i z Chomutova. A pak trošku turistiky s Evou Bucharovou se podíváme na turistické chaty v Ústeckém kraji. A to před 6:30, teď už ovšem písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková nebo Vladimír Mišík.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: policistu jeho příbuzný a hlídky okamžitě začaly zjišťovat, jestli nehrozí skutečné nebezpečí. Mladíka ještě ten den zadrželi. Vyšetřování ukázalo, že výhrušku nemyslel vážně. Pistole na fotografii byla pouze kuličková a sekeru policistům vydala jeho matka. I tak přesto mladík čelí podezření z násilí proti skupině obyvatel a policie zároveň připomíná, že podobné výhrušky mohou být trestným činem, i když je jejich autor považuje jenom za nevhodný žert.
1: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut. Aktuální teploty venku většinou od 12 do 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, většinou je jasno a ráno bude převažovat slunečno. Jinak přes den pomalu té oblačnosti bude přibývat a pozdě večer se může vyskytnout nějaký lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem.
1: I dnes se vypravíme s Evou Bucharovou křížem krajem a tentokrát se podíváme na turistické chaty v Ústeckém kraji a přímo ty turistické chaty, které provozuje Klub českých turistů.
2: Turistická chata na Lovoši v Českém Středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení. Ubytování formou útulny je možné po předchozí domluvě. Během roku se tu koná řada společenských akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den a především pak odemykání a zamykání červeňáku. Klub českých turistů z Klášterce nad Ohří provozuje kompletně vybavenou základnu ve sportovním areálu Alšovka pod Měděncem. V přízemí je kuchyňka s posezením, v patře prostor pro přespání asi 10 osob. K dispozici je i kůlna pro uložení kol nebo lyží. U venkovního posezení je ohniště pro opékání. Základna je skvělé výchozí místo na Krušnohorskou magistrálu i na cyklotrasy a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů. Z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory Klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žarnosekách.
0: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Black Milk na Českém rozhlasu Sever, teď je 6 hodin 26 minut a můžeme si užívat čtvrteční ráno, třeba i s tím, že dneska by se mohlo dát takhle po ránu vyvětrat. Máme tu jednu z nejchladnějších nocí za posledních, no možná 10 dní, protože leckde se teploty pohybují okolo 14 stupňů, takže vítaná příležitost vychladit svůj domov. Za chvilku už tu bude 6:30 a to znamená, že uslyšíte další zprávy od Františka Janačíka. Co se dozvíte? Třeba to, že Ústí nad Labem nechá na střechách 6 městských budov postavit fotovoltaické elektrárny. Víc tedy o 6:30 ve zprávách.

0: 7.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústí nad Labem nechá na střechách 6 městských budov za 23,5 milionu korun postavit fotovoltaické elektrárny. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče přijali více než 5milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynález roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým. Dnešní bezpečnostní rady státu svolané na 8 hodinu ráno se zúčastní i prezident Petr Pavel. Řešit by se na ní znovu měla nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Očekává se, že prezident bude chtít jednat také o nadcházejícím summitu NATO v Ankaře. Nízká hladina Ohře komplikuje začátek vodářské sezóny v Karlovarském kraji. Vodní nádrže Skalka a Jesenice zadržují vodu, aby zajistili dostatek průtoku pro průmyslové podniky na řece. Provozovatelé kempů a půjčoven se obávají, že kvůli nízké hladině přijdou o část návštěvníků. Portugalsko má zasáhnout vlna veder, teplota v zemi se může dostat znovu i nad 40 stupňů Celsia. V hlavním městě Lisabonu a sousedním Setúbalu kvůli tomu ode dneška platí nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami. V Ústeckém kraji po ránu převážně slunečno, ojediněle mlhy, přes den polojasno až oblačno, k večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí k 27 stupňům, na horách čekejte teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V České Kamenici silničáři opravují most na průtahu 1/13 u obchodu Lidl. Projíždíte kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy v 6:30 a František Janačík. A za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Máme tu čtvrtek, 2. červenec. Popovídáme si s meteorology o počasí a vyrazíme na výlet do Chřibské v našem seriálu Příběhů měst a obcí Ústeckého kraje. Teď už ovšem písničky, které nestárnou. Připraven je Karel Gott a Davina Rolincová. Teď už Marek Lambora. Dobré ráno.

0: zpíval Karel Gott a samozřejmě Darina Rolincová a na Českém rozhlasu Sever si teď můžeme prozradit, co zajímavého můžete dneska zažít tady u nás na Severu. Do Děčína můžete vyrazit na varhaní koncert v kostele Povýšení svatého kříže od 6 hodin večer, tam v rámci jubilejního 20. ročníku Českého festivalu vystoupí Ondřej Valenta, varhaník katedrály svatého Víta v Praze a taky pedagog Pražské konzervatoře. V Roudnici pokračuje benefiční festival Klášterní klub a klid. Od 7 večer je na řadě přednáška novinářky a publicisty Aleny Šejnostové s názvem Kdo pak by se smrti bál? No a pokračuje filmové léto s univerzitou. V amfiteátru univerzitního kampusu začíná v 17:30 večer promítání filmu Grand Hotel Budapešť režiséra Wese Andersona. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Za 3 minuty bude 6:45 a Český rozhlas Sever. Nesmí chybět informace o počasí a právě proto je teď na telefonu Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Máme za sebou takovou velmi příjemnou noc, zdalo se vyvětrat. Jaká je aktuální situace na severu?
1: Ano, konečně po sérii těch teplých nocí ty teploty byly nižší. Teď po ránu měříme mezi 14 a 17 stupni v nižších polohách. Na horách je to okolo 12, no máme většinou slunečno a fouká slabší vítr od západu. A
0: jaký bude čtvrtek, co říká předpověď?
1: Tak hlavně v první polovině dne převážně slunečný, potom během odpoledne čekáme spíše polojasno až oblačno. Později večer bude té oblačnosti ještě více od západu přibývat, bude nás potom v těch nočních hodinách přecházet studená fronta, no ale před ní ještě odpolední teploty mezi 24 a 27 stupni na horách, potom mezi 19 a 22.
0: Dobrá, pojďme ještě k tomu krátkému výhledu. Před námi pátek, víkend, na co se mohou těšit ti, kteří něco plánují?
1: Tak v noci tedy přechodně místy zaprší, ale již ráno bez srážek a také se protrhá oblačnost. Zítra tedy bude většinou slunečno, odpoledne potom polojasno nebo oblačno, ale večer se opět bude vyjasňovat. Čiší teploty za tou studenou frontou nižší, mezi 20 a 23 stupni. Potom sobota také převážně slunečná, opět stejně jako dnes. Potom té oblačnosti bude večer od severu přibývat, teploty do 25 stupňů, no a v neděli už bude převážně velká oblačnost, také by se opět měly vyskytnout srážky, no a teploty do 27.
0: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď a hezký den, naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený dospíval a s Českým rozhlasem Sever teď míříme do každého dalšího města a obci, která je součástí našeho seriálu. No a každý rok v létě se koná Chřibské kulturní léto, série koncertů vážné hudby a první koncert se plánuje na sobotu 4. července, takže je jasné, že míříme kam? Do Chřibské.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Chřibská leží v údolí řeky Chřibská Kamenice, v nejzápadnější části chráněné krajinné oblasti Lužické hory, na pomezí Národního parku České Švýcarsko a je součástí mikroregionu Tolštejn. Ve světě Chřibskou proslavili šikovní skláři. V Horní Chřibské byla nejstarší funkční sklárna v Evropě. Po druhé světové válce byla huť součástí podniku Borské sklo, později Krystalex Nový Bor. Provoz byl náhle ukončen v roce 2007, i když společnost, která sklárnu koupila, původně slibovala, že výrobu obnoví. V Chřibské se v roce 1761 narodil přírodovědec a cestovatel po Jižní Americe Tadeáš Henke. Podnikal výzkumné výpravy a proslavil se jako objevitel Viktorie Královské. Na náměstí na domě číslo popisné 22 ho připomínají dvě pamětní desky a víc se o něm můžete dozvědět i v místním vlastivědném muzeu. A nesmím zapomenout na podstávkové neboli obvazcové domy, typické pro tuhle oblast severních Čech a Horní Lužice. Na náměstí v Chřibské se jich několik zachovalo ve velmi dobrém stavu. I vy budete obdivovat jejich řemeslný půvab. Každý rok v létě se ve městě koná Chřibské kulturní léto, série koncertů vážné hudby v kostele svatého Jiří. Zahajovací koncert se plánuje na sobotu 4. července.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý, mám si bůrek.

0: svět, slunce je celkem v pořádku.
1: Za 7 minut už tu bude 7. hodina, se 7. hodinou také další aktuální zprávy na Českém rozhlasu Severe, které pro vás chystá František Janačík. No a pokud se zeptáte, co uslyšíte, samozřejmě nechybí informace ze severu Čech. Dozvíte se například to, že vojenská cvičení se budou konat v Doupovských horách na Chomutovsku. Víc tedy ve zprávách přesně v 7.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na cvičišti Hradiště v Doupovských horách na Chomutovsku začal vojenský výcvik. Nákupy na levných čínských online tržištích zdražilo, začalo platit nové clo pro zásilky do 150 eur. Kvůli problémům s jednotným hlášením povolila finanční správa zhruba tisícovce firem odklad daňového přiznání. Po ránu převážně slunečno, ojedinile mlhy, přes den bude polojasno s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Doupovských horách na Chomutovsku začal měsíční intenzivní vojenský výcvik. Informoval o tom na internetových stránkách újezdní úřad v Hradišti. Obyvatelé obcí v okolí vojenského prostoru i řidiči na přilehlých silnicích musí v následujících týdnech počítat třeba s častějšími přesuny vojenské techniky. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé od 1. července víc. Na zásilky do ceny 150 euro nově připadá clo 3 eura a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a také zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě. Více řekl ředitel asociace Jan Vetiška.
3: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky. O to by někdo měl vymáhat.
2: Podrobnosti přidáme v pokračujícím ranním vysílání ještě před 8 hodinou. Přibližně 1000 českých firem nemuselo letos podat daňové přiznání do 1. července, jak to nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad. Více řekl Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
4: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
0: Sport.
5: Pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postupují do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Anglie otáčela duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1.
0: Počasí.

0: více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 stojí v nájezdu exitu číslo 35 ve směru na Prahu osobní auto s poruchou. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zprávy v 7 a František Janačík. Dobré čtvrteční ráno z Českého rozhlasu Sever. Už máme čtvrtek, je 2. červenec, to už jsme si řekli, ale za chvilku nám Petr Jungmann dodá spoustu zajímavých informací ke dnešnímu dni v našem kalendáriu. Pak se podíváme za fotbalisty. Pro jabloneckého Jana Chramostu jsou místem, kde začínal Benátky nad Jizerou. My vás tam vezmeme už za pár minut, tedy před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Katapulti nebo Buty.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 13 minut dohrál Katapulta na Českém rozhlasu Sever. Je tu Pohled do kalendáře, 2. červenec. To máme dnešní den, je tu čtvrtek a Petr Jungmann našel zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 10 minut bude 7:30, tak jaké máme počasí. Aktuální teploty už pomalu stoupají, každopádně stále se pohybujeme někde mezi 12, 15, někde i 19 stupni Celsia, jako třeba v Dubí. Na radaru žádné srážky, ráno je totiž převážně slunečné. Teprve k večeru bude od západu přibývat oblačnost a později večer se lokálně mohou vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty potom 24 až 27 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X a my se teď podíváme za jedním z fotbalistů Jablonce. Fotbalisté Jablonce vyhráli dva první zápasy v přípravě na novou sezónu. Pro vaši informaci přehráli Vlašim i Mladou Boleslav, a to na turnaji v Benátkách nad Jizerou, kde bydlí a s fotbalem začínal jejich útočník Jan Chramosta. Samozřejmě na domácí nebo rodný, chcete-li, stadion nezapomíná.
1: Rád se sem vracím, on i tady nejmladší syn hraje, takže jakoby na tomhle stadionu trávím hodně času a jsem rád, že se můžu proběhnout na tom hřišti.
2: Říkal Jan Chramosta. O fotbale dodnes komunikuje s dědečkem, dnes 82-letým Janem Šáralem.
1: Jo, tak snažíme se, i když samozřejmě léta přibývají, děda je vlastně z Prahy, takže třeba spíš po telefonu, úplně tolik času na sebe nemáme, ale teď hlavně přes to léto, když jsou tady, tak určitě navštívíme, jezdíme za nima na chalupu do Kochánek, což je tady poblíž, a neustále samozřejmě řešíme ten fotbal.
2: Člen klubu ligových kanonýrů vnímá, že právě děda se na jeho fotbalovém růstu výrazně podepsal.
1: Jo, jednoznačně, myslím si, že jemu patří největší dík, myslím si, že obětoval spoustu jeho času, úsilí, nejenom to ježdění, že já to znám teď s dětma, kdy člověk prakticky každý odpoledne vozí po tréninkách, víkendy tráví na těch turnajích, takže vím, co to je za řeholi, takže on tenhle ten čas pro mě obětoval a myslím si, že hodně děkuju za to právě mu tam, kde jsem. On je na kouk do ligy, no, v dresu Pardubic, co si tak pamatuju, sice já jsem ho neviděl, já ho viděl právě až v těch Kochánkách, nebo když hrál třeba za nějaký ty starý pády, no, když oni tam proháněli v těch svých 50-60 letech, takže myslím si, že v té noze to měl, no, to je jasné.
2: Jan Šáral pozorně poslouchal a zamyslel se, co může mít Jan Chramosta po něm.
3: Rychlou kličku, rychlej center a bum ho. A je to. Vždycky jsme hráli vyloženě jenom útočně.
2: U vnuka přitušil, že by to právě s fotbalem mohl daleko dotáhnout.
3: No, já jsem to cítil úplně vevnitř, protože se to ve mně rodilo, co jako spolu děláme, protože jsme nedělali jen tak něco. Každý den třeba prázdniny byly, že jo, tak po prázdninách neexistovala, že bychom jeli a někde odpočívali. To byly normální tréninky, běhání, skákání, plavání.
2: Možná se pak oba znovu potkají na hřišti v Benátkách, až jednou ligový šampion z Plzní a dvojnásobný vítěz poháru s Mladou Boleslaví na závěr kariéry zvolí návrat do svého bývalého klubu.
1: Uvidíme, je to možnost, určitě nezavrhuji.
2: Uzavřel Jan Chramosta z Benátek nad Jizerou. Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A za 4 minuty už bude 7:30, vy uslyšíte také další aktuální zprávy. Dnes ráno je připravuje František Janačík, dozvíte se třeba, kdo je novým ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Víc tedy ve zprávách, které tu budou za 4 minuty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravena obstruovat vládní novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po středečním jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci na 4 lidi a jmenovitě určil, kdo prezidenta doprovodí. Novým ředitelem botanické zahrady v Teplicích je od července Jan Ptáček. Dosavadního zástupce ředitele jmenovali radní města. Ptáček střídá Petra Šílu, který od letoška řídí Teplický dům kultury. V Chřibské na Děčínsku zastupitelé schválili na posledním jednání zvýšení poplatku za nájem hrobového místa. Dlouhodobě lidé podle nezávislého starosty Jana Machače platili 4 koruny za metr, nově je to od července 20 korun. Fasádu budovy zámku nechává opravit obec Stvolínky na Českolipsku. Obnova západního průčelí a vstupního portálu bude letos podle smlouvy stát přes 2 miliony a 200 tisíc korun, včetně daně. Ráno a částečně dopoledne čekejte převážně slunečno, přes den polojasno, k večeru postupně oblačno. Teploty od 24 do 27 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Podbořan na Vroutek čekejte kyvadlový provoz v ulici Vroutecká. Stavební firma tam staví silniční napojení při stavbě nákupního centra. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl osmé jste slyšeli, tak pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řec, kdy jsme hledali srdcaře vašeho města. No a před 8 hodinou se dozvíme to, že 1. červencem se změnila pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Co to pro vás znamená? No, nově se bude platit clo, například tedy pokud si necháte přivést něco z Číny, ale podrobněji to probereme před 8 hodinou v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou. Připravený Petr Spálený nebo právě teď Karel Černoch.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: O obyčejné ženě zpíval Petr Spálený. Tak dobré čtvrteční ráno, vrátíme se ke včerejšímu Dáme řeč. Zdeněk Lukesle včera hrál takovou hru, dalo by se říct, protože hledal srdcaře nebo dobrou duši, chcete-li, vašeho města. No a zavolala taky Ivana z Kadaně.
1: Chtěla bych říct tolik z Kadaně. A komu bych tady dala tohleto vyznamenání?
2: Povídejte.
1: Mým klukům od státní policie na Kordech. A především bych jmenovala Martinka, především bych jmenovala Leničku, pak bych ještě jmenovala Davídka a tak bych mohla pokračovat dál a dál. Hmm. To jsou neobyčejně obětaví policajti. Ty dělají i to, co nemusí. Ty po své službě se starají o nás, my jsme staří 80-letí lidé, já s manžem. A kdybyste věděl, co oni pro nás všechno dělají, to je neuvěřitelné. A oni ve svém volném čase prostě obětují svůj vlastní čas, protože vědí, že nikoho nemáme a tak se věnují nám. Tak ještě jednou, kluci moji zlatí a Leniško, děkujem a vám bychom to přáli.
0: Tak každý má dostat své vyznamenání, proč ne? Dneska budou naším tématem nejhorší domácí práce. Kdo je u vás doma dělá a kterou byste si vybrali, kdybyste tedy opravdu nemuseli jí dělat, kterou byste jako nejraději úplně zapomněli. Tak po deváté dáme řeč. I swear.

0: počasí.
1: Máme 7:45, jaké je aktuální počasí na severu Čech? Tak většinou teploty od 14 do 18 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, předpověď mluví jasně, teď ráno je většinou slunečno, přes den pak bude pomalu přibývat oblačnost a pozdě večer se může lokálně vyskytnout nějaký déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se dneska dostanou na 24 až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Sever. Pokud si někdy nakupujete něco na zahraničních, třeba čínských tržištích, tak teď byste měli zpozornět. Je pravda, že záplava levného, často nekvalitního a pozor někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit, protože od včerejška začalo platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. A právě pro tyhle prodejce tak přestala platit bezcelní výjimka. Dohodli se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by nikdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

Tomáš Klus a skupina Kryštof na Českém rozhlasu Sever. Za 4 minuty už tu bude 8. hodina a s ní také další zprávy. Dozvíte se třeba to, že na 6 městských budovách v Ústí přibudou fotovoltaické elektrárny. František Janačík v 8 hodin.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na 6 městských budovách v Ústí nad Labem přibudou fotovoltaické elektrárny. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. V soutěži je i nanotechnologie z Liberecka. Začínají letní tábory, hygienici zmírnili některé požadavky. Ráno a dopoledne převážně jasno, odpoledne polojasno a postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno, přeje František Janačík. Ústí nad Labem postaví na 6 městských budovách fotovoltaické elektrárny. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče přijali více než 5milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu přesáhnou 23,5 milionu korun. Fotovoltaika zvýší energetickou soběstačnost budov a hotová má být do konce roku 2029.
3: Fotovoltaické panely budou na stadionu Mládeže ve Skorokické ulici, na objektu garáží v Důlcích, na základní škole a základní umělecké škole v Husově ulici, na zdravotním středisku ve Šrámkově ulici a také na domově pro seniory v Doběticích. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktor liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
4: Jsme byli nominováni s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
5: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří i letos hygienici. Kontrolovat ale budou třeba pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojovat do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například také pravidla pro počet obyvatel, umyvadel anebo toalet. Záchody pro děti taky nově nemusí být oddělené pro dívky a chlapce. Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili přibližně v 80 případech. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 10 obětí a přes 50 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička sestřelené drony způsobily škodu v několika částech města, včetně požáru v hotelu v centru. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky.
6: Sport.
1: Teniska Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a postupuje do třetího kola. Karolína Muchová si poradila ve dvou setech s Číňankou Chang Shuai a v souboji českých hráček Nikola Bartuňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siniakovou.
2: Počasí.
1: Ráno i dopoledne převážně slunečno, přes den polojasno a k večeru až postupně oblačno. Teploty do 27 stupňů Celsia, na horách dnes do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Jirkově u Chomutova se srazila dvě osobní auta v ulici Bedřicha Pacholíka. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z
6: Zprávy v 8, František Janačík, tak hezký čtvrtek, za chvilku otevřeme učebnice a s Martinem Písaříkem si řekneme, jak v našem těle působí kyseliny. A pak na sever Čech. Podíváme se do trolejbusového areálu ve Všebořicích Ústí nad Labem, kde mají řidiči nové zázemí, jak to tam vypadá, se dozvíte před 8:30. Teď už písničky, které nestárnou, Iveta Bartošová, Leona Machálková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu, tak aktuální teploty začínají pomalu, ale jistě stoupat. Někde se dostáváme už ke 20 stupňům Celsia. Na radaru žádné srážky, protože ráno je většinou slunečné, přes den pak bude polojasno a bude přibývat oblačnosti. Pozdě večer se může lokálně vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas

0: Teď s Českým rozhlasem Sever zamíříme do Ústí nad Labem, konkrétně do Všebořic, kde je depo pro řidiče trolejbusu. A ti tam mají nové zázemí. Je tam odpočívárna, nové záchody, kuchyňka nebo i automaty s jídlem. Mimo jiné dopravní podnik města Ústí nad Labem pro řidiče v samostatné budově zřídil také prostor pro jejich děti.
1: Máme tam všechno, co potřebujeme, včetně toalet, sprch, automatů prodejních, výborné zázemí, co se týče odpočinku, takže za nás jako za řidiče maximální spokojenost.
2: Tak hodnotí své nové zázemí řidič trolejbusu Michal. To nahradilo původní budovu, která už podle ředitelky dopravního podniku Simony Mohači nevyhovovala potřebám zaměstnanců. Nové zázemí je navíc navržené tak, aby bylo co nejúspornější.
3: Budova byla koncipovaná jako energeticky soběstačná, nejen že má fotovoltaiku, která utáhne provoz celé té budovy, ale i elektřina z ní vyrobena bude použita pro potřeby celého toho velikého areálu trolejbusové vozovny. Má tepelné čerpadlo a pak samozřejmě máme retenční nádrž na vodu, kterou budeme používat pro splachování toalet.
2: Dětské skupině, to mě velice zaujalo, z jakého důvodu nabízíte vlastně svým zaměstnancům takovouhle výhodu?
3: Tak my jsme se rozhodli pro výstavbu prostor pro dětskou skupinu z toho důvodu, že naši zaměstnanci mají specifickou pracovní dobu a specifický jakoby provoz, kdy musí ostatní cestující dovést do jejich zaměstnání a dětské skupiny tady v okolí za prvé neberou takhle malé děti, které budeme brát my, a za druhý tu pracovní dobu mají omezenou a neumožňuje to našim zaměstnancům, aby se vrátili do práce v tu dobu, v kterou si ty zaměstnanci představují.
2: Od kdy ta dětská skupina začne fungovat?
3: Ta dětská skupina by měla začít fungovat od 1. září letošního roku a bude pro děti od roku a půl.
2: Návrh budov zpracovala architektka Kateřina Zacharadová.
4: Co bylo pro mě asi nejdůležitější, je tak, aby lidi, kteří budou využívat ať administrativní budovu, anebo dětičky, které budou chodit do dětské skupiny, aby se tam cítili dobře. A barevnost vychází v podstatě z korporátního designu dopravního podniku města Ústí nad Labem, a to je teda modrá a červená, kterou jsme doplnili o velmi moderní šedou.
2: Celkové náklady na výstavbu vyšly podle ředitelky podniku Mohači na zhruba 30 milionů korun a většinu pokryla dotace z programu Spravedlivé transformace. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hurikán a Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever, kde už za 3 minuty František Janačík přinese další aktuální zprávy. A dozvíte se třeba, kdo je novým ředitelem chomutovské nemocnice. Víc ve zprávách v 8:30.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Společnost Krajská zdravotní podala trestní oznámení na lékaře z děčínské nemocnice. Důvodem má být podnět týkající se poskytování zdravotní péče. Případ bude řešit Ústecké krajské státní zastupitelství. Novým ředitelem chomutovské nemocnice se k 1. červenci stal Adrián Šaroch, dosavadní ekonomický poradce ředitelky, uspěl ve výběrovém řízení. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Zámky Libochovice nebo Krásný dvůr v Ústeckém kraji otevřely nové expozice uspořádané podle letošního projektu památkového ústavu Šlechta na cestách. V Libochovicích uvidíte třeba artefakty ze starověkého Egypta. Více uslyšíte v ranním vysílání před 9. hodinou. Stát v letošním půlroce vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů Ministerstva financí. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Scientist. El Niño je spojované především se zvyšováním teploty v Tichém oceánu. Ovlivňuje ale počasí na celém světě. Ráno a částečně dopoledne převážně jasno a slunečno, přes den polojasno a k večeru až postupně oblačno. Teploty dnes od 24 do 27 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem policie řeší nehodu u zastávek na Ústeckém Lidickém náměstí. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy od Františka Janačíka, bylo 8:30. No a za malou chvíli s Českým rozhlasem Sever řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A pak se podíváme do Libochovic, na zámek, kde otevřeli veřejnosti novou expozici. Právě o ní budeme mluvit před 9. hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, připraven je Václav Neckář nebo právě teď Lucie.

0: Mídlový princ a Václav Neckář, my si teď s Českým rozhlasem Sever můžeme udělat malý výlet po kraji a zjistit, co zajímavého se dnes děje. Co přinese dnešní den? Je čtvrtek 2. července a tak můžete vyrazit do Děčína na varhanní koncert v kostele Povýšení svatého kříže od 6 hodin večer. Tam v rámci jubilejního 20. ročníku Českého varhanního festivalu vystoupí Ondřej Valenta, což je varhaní katedrály svatého Víta v Praze a taky pedagog Pražské konzervatoře. V Roudnici nad Labem pokračuje benefiční festival Klášterní klub a Klid od 7 večer nabídne přednášku novinářky a publicistky Aleny Šajnostové s názvem Kdo pak by se smrti bál. No a v Ústí nad Labem můžete vyrazit na film Filmové léto s fakultou, nebo tedy chcete-li s univerzitou. V amfiteátru univerzitního kampusu začne v 17:30 večer promítání filmu Grand Hotel Budapešť režiséra Wesa Andersona. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu Čech, tak máme tu docela příjemné ráno. Teploty se teď pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Předpověď mluví o tom, že bude slunečno. Teprve odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a k večeru se může lokálně vyskytnout nějaká ta přeháňka. Nejvyšší denní teploty 24 až 27.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Tak to byla PH a na Českém rozhlasu Sever přeju pěkné ráno v 8 hodin a 7 a 40 minut. Míříme do Libuchovic. Štít z želvího krunýře, vycpalý krokodýl nilský, mohutné hroší zuby nebo dokonce mumie. To všechno najdete na zámku v Libuchovicích na Litoměřicku. Totiž letos v rámci nové expozice ukazují návštěvníkům ty nejcennější exponáty z cest tamních šlechticů z roku Herbersteinů.
1: Vaše největší skvosty jsou tady. Jsou to naše nejstarší hlavně. Předměty, které návštěvníkům ukazujeme, jsou to mumifikované lidské lebky, chodidlo a ruka a jsou 4,5 tisíce let staré. Dole potom jsou vázičky ze stejného období.
2: Popisuje kastelánka zámku Michaela Prokopová.
1: On jako aktivně sám nikde žádných výzkumů nebo průzkumů se neúčastnil a víme, že právě tyhle mumie zakoupil normálně v Káhiře na trhu. Jako suvenýr. V té době to byla úplně běžná věc.
2: Otázka určité prestiže mít svoji mumii na zámku. Tady už je instalovaný obrovský kus vycpaného krokodýla.
1: Tak je to krokodýl nilský a byl uloven v roce 1912 posledním šlechtickým majitelem našeho zámku Janem Josefem Herbersteinem v Africe a v současném roce právě prošel takovým čištěním, napustila se mu ta kůže a dostal i nové zuby.
2: Tady je další salonek. Tentokrát to vypadá na lovecký.
1: Jsou to vlastně dvě knihovny, které jsme ale doplnili právě sbírkovými předměty, fotografiemi a úlovky z cest k posledního majitele.
2: Tady je menší krokodýl, ten už zuby má.
1: Na krokodýl měl zřejmě hrabě slabost, protože ještě potom v jeho pracovně máme úplně maličkého krokodýlka, mláďátko.
2: A tady je i nějaký štít, ten taky vypadá z krokodýla, ale...
1: Ano, ten je z krokodýla, to je vlastně taky ten štít afrických domorodců na ochranu a tamhle na protější straně jsou potom další štíty, ten spodní kulatý je z hroší kůže a tím, ten nad tím určitě poznáte, to je želva.
2: Jako jedni z prvních prohlídkovou trasu viděli Ela a Vanda z Lámalovy.
3: Mně se líbila asi nejvíc ten mumie, bylo to takový zajímavý, no.
4: No tak je ty zvířata tam byly zajímavý, jakože.
3: Ten krokodýl tam byl.
4: Opice nebo lemura, to nevím, co to bylo, a antilopy, čápa černýho.
2: Na zemi leží spousta chlupatých zvířat, respektive kůží stažených. Na co teď koukáme? Co to je za zvíře?
1: No tak to je kůže opice. Jo, udělala i takovou trochu osvětu. Nebylo to jenom o takovým tom bezhlavým lovu, jako známe třeba z jiných zámků, ale víme, že právě Herberstein se i s těmi sbírkami jako by chlubil a i veřejnosti ukazoval.
2: Správci zámku vybírali jednotlivé exponáty zhruba z tisícovky předmětů, které tu po hraběti Herbersteinovi mají. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut chybí do 9. hodiny a to je také čas, kdy odstartuje dnešní Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Ahoj Zdeňku.
1: Já tě zdravím. Tak byla jedna anketa. Ptali se na nejhorší domácí práce. Víš, co zvítězilo?
0: No, to by mě docela zajímalo. Pro mě teda, kromě vaření, všechny.
1: Čištění trouby.
0: Čištění trouby. Zajímavá věc. Já myslel, že na to existují nějaký spreje nebo něco, co tam nastříká.
1: No, musíš to udělat.
0: Že? Jo, takhle. Aha, ne, to nefunguje samo.
1: To nefunguje samo. Je. Tak čištění trouby pro tebe je která nejhorší domácí práce?
0: No tak asi čištění trouby. Já se přiznám, že na domácí práce jsem jako špatný adept. Já rád pomůžu, to jako jo. Ano. Ale většinou to nedopadne dobře.
1: Jo,
0: takže buď to skončí nějakou demolicí, nebo to po mně někdo musí stejně jít předělat. Takže vařím to jako rád. Ano, a potom troufnu vždycky manželce si nabídnu třeba s tím, že ji zahraju krásně C-dur.
1: Hezky.
0: Tak to je vždycky ráda.
1: Takže nevysáváš?
0: Ne.
1: Nevysáváš? Ani
0: ale jo, občas vysaju. Tak koš? To je, koš taky samozřejmě, taky no, nádobíčko.
1: Takže pro vás.
0: Tu klasiku.
1: Nejhorší domácí práce probereme dneska.
0: Po 9. dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem, teď se loučí Petr Beran a zítra naslyšenou. Spíš.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách financování svých institucí. Ústí nad Labem opraví chodníky v ulici Jizerská. Soud v České Lípě zamítl žalobu zahrádkářů proti radnici v Doksech. Dopoledne převážně jasno, odpoledne polojasno a postupně oblačno s teplotami stále do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize dál trvají na zachování systému rozhlasových a televizních poplatků. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Toho se nezúčastnil nikdo z vládních koaličních stran. Financovat veřejnoprávní média chce vládní koalice od příštího roku ze státního rozpočtu. Navrhovaný nižší rozpočet by ale podle obou ředitelů znamenal omezení výroby a také propouštění i stovek zaměstnanců. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že budou o změnách intenzivně jednat i přes letní prázdniny.
3: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně, v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se schůzky neúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Ústí nad Labem opraví chodníky v ulici Jizerská mezi domy číslo 28 až 38. Radní na to podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče vybrali stavební firmu Stavmont LTM. Za opravu město zaplatí zhruba 1,5 milionu korun bez daně. Oprava bude rozdělena do dvou etap a firma udělá nové povrchy, obrubníky a 5 bezbariérových vstupů z prvky pro nevidomé. Práce by měly trvat do začátku příštího roku. Zahrádkáři v Doksech neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. S tím po 30 letech navýšilo také nájemné na úroveň stanovenou znalcem. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Okresní soud v České Lípě ji ve středu nepravomocně zamítl.
4: Předseda základní organizace číslo 4 Radek Kučera uvedl, že svaz vyčkává na písemné vyhotovení rozhodnutí soudu. Další postup pak bude konzultovat s advokátem. Zahrádkáři se proti rozhodnutí mohou odvolat ke krajskému soudu. Nezávislý starosta Roman Fajbík s komentářem také čeká, až bude mít rozhodnutí v písemné podobě. Mrzí ho, že před podáním žaloby nedostal možnost vystoupit na členské schůzi svazu a vše vysvětlit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Nejvyšší přípustná cena paliv pro dnešek oproti včerejšku opět mírně vzrostla. Benzín dnes řidiči v Česku mohou tankovat nejvýš za 40 korun a 64 haléřů. Zdražení představuje proti 1. červenci 8 haléřů. Nafta stojí o 13 haléřů víc, lidé dnes koupí maximálně za 630 korun a 74 haléřů. Vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července.
1: Počasí.
2: Přes den převážně slunečno, později pak polojasno a k večeru už postupně oblačno. Teploty od 24 do 27 stupňů, na horách dnes do 22 stupňů Celsia ve stínu. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 143 cm, průtok je 100 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 150 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 140 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Dubí se v ulici Tovární u autobusové zastávky u průmyslového areálu srazily dvě dodávky, rozbité komponenty zrcátka jsou na vozovce. V Ústí nad Labem policie řeší nehodu osobního auta do dopravního značení v Masarykově ulici u Lidického náměstí a v Jirkově u Chomutova pokračuje vyšetřování srážky dvou osobních aut v ulici Bedřicha Pacholíka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Sever s vámi 9:05. V anketě o nejhorší domácí práci vyhrálo čištění trouby. Jaká je podle vás nejhorší domácí práce, kterou naopak máte v oblibě? Fando, jak je to u tebe? Nejhorší domácí práce?
2: Já jsem si nad tím tak přemýšlel a asi tak to nejhorší a nejotravnější je pro mě utírání prachu. Takové jo, to postupné z každé jo. poličky, z každé plošky, nic ano. nevynechat, ono se to vleče, teď ten prach tam vidíš, jo, se tě pořád vznáší. Tak ano, to není příjemné.
0: A naopak, co děláš rád?
2: Luxuji.
0: Fakt?
2: Ano, hrozně mě baví luxování. Teď je to vylepšené těmi technologiemi, takže si vezmu do kapsy telefon, do uší sluchátka, pustím si něco pěkného. Ono mi to také díl trvá,
0: abych
2: to slyšel do konce. Takže byt je vyčištěný, ano, baví mě luxování.
0: No, tak přijďte vyluxovat k nám.
2: Ne, to si užijí sám.
0: Zavolejte 475 212 212 vaše nejméně oblíbené a oblíbené domácí práce, nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli ABBA, teď už Petra Janů a Petr Janda.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

Domácí práce, to je dnešní téma pořadu Dáme řeč, ta nejhorší a ta nejlepší. Mám tady takový žebříček nejvíce nenáviděných domácích prací, opravdu tam figuruje čištění troubky.

0: vzít hadru, nádobí utřít a ještě ho schovat.
1: Asi vytírání, protože je pak všechno mokré, vždycky potom šlapu a úplně mě to štve. Radši vysávám, ale vytírání fakt nesnáším, takže hledám něco, čím by mě začalo vytírání bavit.
2: No, teď, když se musím ohýbat a umývat něco na zemi, tak to je za trest, nebo mám nemocnou páteř.
3: Já jsem teď hodně nemocná a pro mě je všechno těžké. Já už se tvář jako ten úklid zvládám, víte. Ale vždycky jsem jako ráda uklízela, akorát jsem nerada žehlila.
1: Umývat nádobí. No tak protože prostě všechno se mi to dostane na ruce, to je prostě absolutně ohavné. To je nejhorší věc na světě prostě. Ještě k tomu, všude jsou mikroplasty, prostě ty houbičky, no hruza, nenávidím to prostě.
4: Je to takové specifické, ale řekla bych, že umývání napáječek pro slepice. Mám všude hlínu na sobě.
5: Nerada vařím. Teď jdu pro oběd do školní jídelny. Ne, jako uvařím samozřejmě, ale mě je líto toho času. Já to radši trávím někde venku nebo prostě s vnučkou.
6: Já to neberu tak, že by domácí práce měly být trest. To potřebujete pro domov, jako nevnímám to tak, že by to měl být nějaký trest.
2: Asi žehlení.
3: No, bo se to furt krčí a hlavně po vyprání.
7: Tak mně se líbilo to umývání na paječek pro slepice, to je super. Tak zavolejte i vy 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Vaše nejméně oblíbená práce domácí a naopak, kterou máte rádi, tak volejte a společně si o tom popovídáme.
8: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdenkem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi vaše oblíbené či neoblíbené domácí práce. V té anketě samozřejmě je na vrcholu také žehlení. Důvod je, že je to nekonečný proces, který navíc vyžaduje přípravu prkna, manipulaci s těžkou žehličkou, naprostou přesnost. Nejvíc frustrující je žehlení povlečení košil, drobných kousků dětského oblečení, které se po vyprání stejně hned zmačká. Já považuji za nejhorší luxování, pravidelně vysávám jednou týdně, je to utrpení, ale přece jen jsem si to trošku ulehčil. Dám si sluchátka a poslouchám podcasty. Pojďme na první telefonát. Pavla z Neratovic je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den vám všem, pane Zdeníčko. Já s váma souhlasím, luxování je moje noční můra.
0: Ano.
1: Posledních 13 roků, kdy mám kočičku, pak teda přibyly další, jak mám 4 kočičky, takže

0: Já mám všude koberce, v obejváku mám pravej pršan po mamince, tebych. Takže já musím veškerý tunely, všechny hračky menší, škrabadílka dát na sedačku, na postel do ložnice, na gauč kuchyni. Potom teda to vylukšu, všechno to musím dát zpátky. A pro zasmání, kdyby maminka viděla, co holky kočičí udělali s těma třásněma, tak se otočí v hrobě. A potom posledních 5 let nemusím věšení záclon, protože jsem teď krátce po úrazu a předtím jako jsem už měla problémy se zádama. Takže to se vždycky opravdu na to psychicky připravím. Dám si silný kafe a pak jedu, pověsím to. Ale to nemusím taky. Žehlení mi nevadilo, když jsem byla mladá, no a teďka jsem sama, takže já to peru tak, aby to dala ven, vyfouká to a nemusím to žehlit. A používám takový materiál, jako jsou krepový povlečení a tak dále, jako nežehlím.
1: Jo, jo, jo, no a máte jakou práci, jakou máte ráda vy, naopak?
0: No jako, co mi teda jako nevadilo, tak to bylo třeba, když jsem dělala povrchy a ty sarapatičky jsem vyndávala a to mi nevadilo, to mi docela bavilo, teďka už moc ne, ale to mi nevadilo, nebo třeba jako podruchovej úkyt v bytě, to taky mi nevadí.
1: Jasně.
0: I vytírání mi nevadí, ani vana, ani omyvadlo, ani toaleta, ale prostě to lučování a věšení těch záclon.
1: To je nor. No tak já doufám, že dneska nic takového dělat nebudete, že prožijete.
0: No to určitě nebudu, to určitě nebudu. Mějte se hezky a se vám super, aby vás to trošku víc bavilo.
1: Díky.
0: Tak jo, nashledanou.
1: Milena napsala, což o to někdo tyhle všechny domácí práce zvládá v pohodě, jinak to nejde, když je člověk sám, ale co mě fakt dost nebaví, je mytí oken. Zážitek na celý život. Bydlela jsem v Praze na sídlišti v Věžáku 7. patro a vyklápicí okna. Důkladně jsem umývala zevnitř i zvenku, jenže se okno zhouplo a chviličku hrůzy jsem měla fakt na kahánku. Od té doby mám alergii na mytí oken, i když teď už bydlím v rodinném domu a nehrozí žádné nebezpečí pádu. Tak zavolejte i vy, vaše nejméně oblíbená domácí práce je která a naopak, kterou máte rádi.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ano, bereme to sprintem. Co ještě nemáme rádi, je mytí okna žaluzí. Podle výsledku ankety je to časově velmi náročná práce, která vyžaduje natahování se do výšek, leštění do suha bez šmouk a fyzickou námahu rukou. Také čištění žaluzí lamelu po lamele, to jsem snad nikdy nedělal. Nemám rád taky, já osobně nemám rád pravidelnou výměnu a čištění bod vždycky na jaře, na podzim. Jsem blázen do bod, mám jich hodně a umývat je, no, ale co miluji, je umývání nádobí. Doma mi nadávají, já ho ale rád myju, než abych ho dával do myčky. Co vlastně nerad dělám, je vyndávání nádobí z myčky. Toho raději umyju ručně. Pojďme na další telefonát, paní Anna Tuřan, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak co vy nemáte ráda, jakou domácí práci?
1: No, já teda osobně nesnáším vaření.
0: Vaření?
1: Ano, protože můj muž si vymýšlí, když mu něco nechutná, tak prostě je to přesolené, aby to nemusel moc jako jít.
0: Ano.
1: Takže vaření nesnáším, protože nevím, jestli to je opravdu podle něj přesolené, nebo není to přesolené. Ale co teda miluji naopak, tak to je žehlení. Žehlím jako žhoka útlého věku po 10 let, takže žehlení opravdu nevadí, to mám jako relax.
0: No vida, takže to máte takhle rozdělený. A manžel s čím pomáhá doma? S jakou domácí
1: práci? A manžel umývá okna. To je jeho specialita. Ten má rád okna. Ano, ten umývá okna a má jak krásně umytý bezešmou, což mě zase tak jako moc nevadí, jakože je mi ta práce jako od jako víte co, že bych ji jako musela předat někam jinam.
0: No to je krásná výhra. Dobře, díky za telefonát a pozdravujte manžela.
1: Nemáte vůbec.
0: Mějte se hezky,
1: mějte se krásný hezký den a nashledanou.
0: Napsala Helena, já nerada vytírám, nerada vysávám, nerada myju okna, na to mám Jirku syna, ráda myju nádobí, žehlím a hlavně ráda peru, protože to dělá pračka a to je pravda, tak zavolejte i vy. 475 212 212 dáme řeč, jaké jsou vaše oblíbené domácí činnosti a naopak neoblíbené domácí práce.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. No, máme domácí hospodyňky. Nevím, jestli se muži, hospodyni se říká hospodář, ale možná takovým hospodářem je Petr Liftner, náš kolega a kamarád. Já tě zdravím, ahoj.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Zdeňku.
0: Tak už jsi dneska vysával?
1: Já jsem dneska naložil myčku a pustil jsem ji, to je moje oblíbená disciplína.
0: Fakt tě to baví, jo, tohle?
1: No, já jsem si koupil novou a to je tak velký puzzle, jak to tam vždycky řadit, aby se to všechno správně točilo a oplachlo. To mě baví. A ona má automatický otvírání, když dopere, takže to je úplně bomba.
0: No, to je nádherný. A v ruce teda nádobí nemyješ?
1: No, to musí je fakt krizovka teda.
0: Dobře.
1: Si pamatuju, když jsem byl malý, takový ten dřez starý, že jak tam plavala a tak. A jo, jo. Jsem si neoblíbil.
0: Hele, nejhorší domácí práce, která je to u tebe?
1: Ty asi utírání prachu.
0: To je co? To je. A ty navíc máš doma na poličkách spoustu hudebních cen, takže než to všechno utřeš.
1: No, já spíš teda, že ta harmonika nefouká, že by ten frak odlít někam, že by do ní udělal díry do toho měchu, anebo honím kočky po bytě, ať lítá, ať to ocasem na sebe nabalí. Takže... Ne, tak jakoby jsou práce, které si asi neužívám, to je vtírání prachu. No a no, takový to drhnutí, takový těch umyvadel a záchodu a to, tak to taky a musí to být, no tak...
0: Jasně, jasně.
1: Že bych na to těšil, to asi ne.
0: A těšíš se na něco, že jako si řekneš, je, tak dneska si doma, já nevím, co...
1: Sušičku, poplačte třeba.
0: Sušičku zapnu. Dneska si doma
1: sušičku, ještě, ano.
0: S láskou zapnu sušičku.
1: Ale ne, teď jsem třeba natáhl šňůry a to mě baví, že to jako uschne na tom větru. No, a teď, jak byly ty vedra minulý týden, tak to bylo suchý za hodinu, už to bylo dobrý.
0: A žehlíš?
1: Tak to mě taky bavilo. Ne, vůbec. No. Mám žehličku doma na elektriku, ale to by jako, jedině když jdu na ples v únoru, si vždycky žehlím něco, ale to je tak jednou za dva roky.
0: Dobře, takže dneska už je naložená myčka, dneska už je všechno, máš hotovo vlastně.
1: Teď jede, právě teď jsem odjel, až se vrátím, tak bude hotová,
0: no,
1: krása.
0: Tak, no, tak to máš dneska krásný den. Díky za telefonát a měj se hezky, ahoj.
1: Tak hezký den všem, ahoj.
0: Petr Liftner na Českém rozhlasu Sever, ještě jeden telefonát zvládneme, protože za čtvrt hodiny začíná u nás zámecké léto, tak zavolejte 475 212 212 dáme řeč, jaká je vaše oblíbená domácí činnost, domácí práce a naopak, co fakt nemáte rádi.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: oblíbené či neoblíbené práce. Jako kluk jsem fakt nesnášel vynášení odpadkového koše. Každý večer jsem musel, to tenkrát ještě nebyly pytle, takže teď se dvakrát za týden vezme pytel a ráno se to vezme cestou k autu a samozřejmě už jsme na to naráželi setření prachu, hlavně když doma na poličkách máte spoustu těch serepetiček. Ale znám zase lidi, kteří doma uklízejí každý den, dokonce ani před svátky nebo Vánocemi my doma neděláme žádné generální úklidy, prostě v klidu, v pohodě. Proč mít okna před Vánocemi? Pojďme na poslední telefonát Ondra z Neratovy, hezký den.
1: Jo, Zdeňku, přeju vám krásný den.
0: Ano, tak jaká je vaše
1: nejméně? A já musím přiznat k jedné věci.
0: Ano.
1: Moje nejméně oblíbená domácí práce. Teď, když jsem starší, tak prostě luxování.
0: Nejméně.
1: To fakt nesnáším.
0: No jo, a kolik toho musíte vyluxovat? Kolik máte místností?
1: No, tak já jeden jediný pokoj u sebe, ale tak jako to je jediná moje výhoda, že jo? Tak to luxuje máma.
0: No víš, jasně, no jo, tak je, takže...
1: Ale tak jako, i tak když mám luxovat, tak prostě ne.
0: No.
1: A pak jako ještě kvízení toho pokoje, to mě fakt nikdy nebaví.
0: Jo, a už to máte ten týden za sebou, nebo vždycky třeba jenom?
1: No, tak ten týden naštěstí to proběhlo.
0: Jo.
1: A mám to, máma pomohla častěji někdy jako, no ne častěji, ale celkově. Protože jsem nějaký jiný zase, jako vždycky, nebo jako většinou, ale jako prostě ukažte mi nějakýho chlapa, který rád luxuje, nebo vůbec uklízí nějakou místnost.
0: Jasně, to těžko se najde. Dobře, já vám děkuji za telefonát a za váš čas, mějte se hezky.
1: Kouzeňko, mějte se krásně, zvukle, naslyšenou.
0: Petra z Karlup napsala, jaké práce dělám ráda, třeba ráda peru a věším prádlo, mi v ruce nádobí, tedy to, co nejde dát do myčky, nevadí mi mít okna nebo luxovat. A co naopak nesnáším je žehlení. Tomu se vyhýbám, je to pro mě nejotravnější práce v domácnosti. Ještě, že manžel do práce nenosí oblek a košile, to bych asi nedala. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Moc díky za dnešní příspěvky do pořadu. Dáme řeč o uklízení zítra. Jelikož je léto, tak si dáme pár dobrých tipů, si myslím. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli muzeum cihel. Já se vás budu ptát, byli jste někdy v životě nějakým takovým zvláštním, kuriozním muzeu? Kde bylo, co tam bylo vystaveno, jak se vám tomu líbilo? Muzea, taková ta zvláštní, kuriozní, což asi určitě je třeba muzeum cihel, zítra probereme. A za chvilku už navštívíme jeden z dalších českých zámků. Podíváme se, jaký to tam je, a znovu od nás budete moct vyhrát nádherný cestovatelský balíček. Hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček, kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu. Ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký, cestovatelský, a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude.
0: Jo,
1: já mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco
1: drobného. Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě. Jo. Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Botanickou zahradu v Teplicích vede Jan Ptáček, dosud byl jejím řízením pověřený. Chomutov chystá letní komentované procházky městem o jeho historii. Liberecký zámek nabídne i letos kulturní program na celé prázdniny. Dopoledne převážně jasno, odpoledne polojasno a postupně oblačno, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Jan Ptáček je od 1. července ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Dosavadního zástupce ředitele jmenovali radní města. Ptáček střídá Petra Šílu, který od letoška řídí Dům kultury. Jan Ptáček chce dál rozvíjet ochranu ohrožených druhů rostlin a také se více zaměřit na ekologické vzdělávání. Čeká ho výstavba nového skleníku pro botanické sbírky a výukového pavilonu. V botanické zahradě působí od roku 2020. Chomutov připravil na léto komentované procházky. Zájemci se budou moci s průvodci zdarma vydat po stopách významných historických událostí. Letošní program nabídne dva tematické okruhy. První s názvem Po stopách válek představí události, které ovlivnily historii města. Začínat bude u Městského informačního centra, a to 4. a 18. července a dál 8. a 22. srpna, vždy od 10 hodin.
2: Druhý okruh s názvem Historie Kamencové jezera přiblíží vývoj tohoto rekreačního místa. Uskuteční se 11. července a 1. srpna od 11 hodin. Sraz je u vstupu do kempu u jezera. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: V Liberci se letos v létě znovu otevře městský zámek. Vedení města tam ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt připravilo kulturní program na celé prázdniny. Začíná 14. července. Lidé budou moci zámek navštěvovat vždy od úterý do soboty. Úterní večery budou patřit letnímu kinu. Na středy organizátoři připravili koncerty, komentované prohlídky zámeckých interiérů jsou naplánované na soboty. Na zámku taky lidé po celé prázdniny uvidí interaktivní výstavu Rudolf II. Ožívá, říká to zástupkyně ředitele komunitního centra Marie Matějíčková.
3: Výstavu připravujeme ve spolupráci s autorem Ondřejem Reou a ta výstava má vlastně za cíl představit ten život toho Rudolfa II. Pomocí moderních technologií a je určená jak pro malé i velké diváky.
0: Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají i v Ústeckém kraji 27 stupňů. Na jihu Moravy čekáme teplejší počasí. Pršet bude minimálně, v noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť čekají meteorologové v neděli.
1: Počasí.
0: V Ústeckém kraji přes dopoledne převážně jasno, odpoledne postupně polojasno a k večeru až oblačno. Teploty od 24 do 27 stupňů Celsia ve stínu. Na horách dnes počítejte s teplotami do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnice D8 stojí na 77. kilometru ve směru na Německo, odstavená dodávka. A ještě jednou z dálnice a další odstavená dodávka je na 44. kilometru u Siřejovic, ale ve směru na Prahu. Pozor na silnici 1/13 u Okrouhlé u Nového Boru. Na vozovce stojí osobní auto, má poruchu. A nehoda v Litoměřicích v ulici Stará Mostecká na konci Tyršova mostu se v silném provozu srazila dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je tu dopolední expres a v něm dnes tip na to, jak si z úklidu udělat domácí aromaterapii. Pozvánka na nejrůznější turistické chaty, ale hlavně budeme mluvit o nových pravidlech pro předepisování léků. Praktici totiž teď nově mohou předepsat i preparáty, které doposud mohli pacientům zprostředkovat jenom lékaři, specialisté. Písničky, které nestárnou, zaspívají Robert Křesťan, Tomáš Linka a zahájíme s Olgou Lounovou. Tak dobrý poslech.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Tomáš Linka na Českém rozhlase Sever, 11 minut po 10. hodině. Před námi je rubrika o slavných Severočeších, ve které nám Milan Knotek dnes představí muže od filmu, ale od filmu muže tak říkajíc neviditelného. Jsou profese, o kterých se dobře ví, že jsou pro film naprosto nepostradatelné, ale tak nějak se o nich míň mluví. Myslím, že kdybych se vás zeptala na jméno nějakého filmového střihače, tak těžko nějaké vypotíte, na rozdíl od režisérů nebo producentů, kteří bývají vidět mnohem častěji. Přitom právě střih je pro kvalitu filmového díla neuvěřitelně důležitý. Tak teď jeden severočeský střihač.
1: Slavní Severočeši.
2: Stříhal snad většinu nejúspěšnějších českých filmů a seriálů. Legenda naší kinematografie Jiří Brožek, který se narodil v roce 1947 v Roudnici nad Labem, je držitelem 9 českých lvů. Vystudoval zeměměřičskou průmyslovku. Zájem o umění a film ho nakonec přivedl na FAMU, kde úspěšně absolvoval v roce 1973. Nastoupil do Barandovských studií. Nejprve dělal asistenta legendární střihačce Jiřině Lukešové. Ta ho doporučila režisérům Jiřímu Menclovi a Jaroslavu Papouškovi. Právě v Papouškově filmu Konečně si rozumíme z roku 1976 Brožek debutoval. Za desítky let úspěšné kariéry pak sestříhal více než 100 celovečerních filmů a desítky seriálů a inscenací. Vesničko má středisková, Vrchní prchni, Postřižiny, Smrt krásných srnců, Sněženky a machři, Jak svět přichází o básníky, seriály Sanitka nebo Vlak dětství a naděje, Krkonošské pohádky, to všechno prošlo rukama Jiřího Brožka. České

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: V dnešní turistické rubrice se s Evou Bucharovou podíváme na turistické chaty v Ústeckém kraji. A chce se mi říct, že to budou turistické chaty s velkým T, protože půjde o ty, které skutečně provozuje Klub českých turistů.
2: Turistická chata na Lovoši v Českém Středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení. Ubytování formou útulny je možné po předchozí domluvě. Během roku se tu koná řada společenských akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den a především pak odemykání a zamykání červeňáku. Klub českých turistů z Klášterce nad Ohří provozuje kompletně vybavenou základnu ve sportovním areálu Alšovka pod Měděncem. V přízemí je kuchyňka s posezením, v patře prostor pro přespání asi 10 osob. K dispozici je i kůlna pro uložení kol nebo lyží. U venkovního posezení je ohniště pro opékání. Základna je skvělé výchozí místo na Krušnohorskou magistrálu i na cyklotrasy a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů. Z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory Klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žarnosekách.

0: praktičtí lékaři mohou od července nově předepisovat zhruba 1200 léčivých přípravků a lidé tak nemusí pro recept ke specialistům. Ti tak mají víc času a mohou se věnovat dalším pacientům. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a víc nám o ní řekne Gabriela Hauptfoglová. Gábino, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Praktici nově předepíšou třeba léky na cukrovku nebo na chronické onemocnění ledvin, ale to zdaleka není všechno. Jaké jsou ty další léky?
1: Týká se to tedy hlavně léků na chronická onemocnění, patří mezi ně třeba i některé léky na srdeční selhání, štítnou žlázu, depresi, epilepsii nebo onemocnění plic. Proč rezort změnu připravil, vysvětlil ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Máme největší problém s nárůstem počtu chronicky nemocných pacientů, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes, chronická onemocnění ledvin a podobně. A cílem je, aby tito pacienti mohli být, pokud je to jenom možné a nevyžaduje jejich stav, který je třeba nějaký komplikovaný specializovanou péči, právě být v péči praktických lékařů, kteří mají plnou znalost a schopnost se o tyto pacienty postarat.
1: Třeba lidí se srdečním selháním je teď podle ministerstva přibližně 375 tisíc a do roku 2040 by jejich počet měl překročit 500 000. Specialisté se tak budou moct víc věnovat těm pacientům, kteří mají komplikovanější zdravotní stav a zkrátit by se vlastně měly i čekací lhůty. Cílem změny je ale taky ušetřit náklady na péči. Kolik by to bylo právě u lidí se srdečním selháním, cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin, to už popsal náměstek ministra Igor Karen.
3: Během 10 let tyto pacienti spotřebují z veřejného zdravotního pojištění 6,8 miliardy korun a když se vykalkulovaly následné úspory, že nebudou muset do ambulancí specialistů, že jim nevzniknou další vlastně progresy jejich onemocnění, že jim nevzniknou další komplikace, tak máme prokalkulovanou výslednou úsporu 2 miliardy korun.
1: No a ještě pro úplnost doplním, že vlastně ty některé léky nebudou předepisovat jenom praktici pro dospělé, ale taky pediatři.
0: No a co na rozvolnění těch pravidel říkají samotní lékaři, tedy ti praktičtí?
1: Jak praktičtí lékaři, tak i pediatři, ale i ambulantní specialisté tu změnu vítají, pokračuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
4: Ten praktický lékař neměl k dispozici plný arzenál moderní léčby a v některých případech, přestože jeho odborné znalosti stačily na to, aby se o toho pacienta dál staral on, tak ho musel poslat tím systémem dál, protože prostě neměl k dispozici moderní léčbu.
1: No a podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se té změně ještě musí přizpůsobit úhrady za péči od zdravotních pojišťoven.
5: Pokud se to nestane, tak utrpí ti komplikovaní a ti těžší, protože my na ně nebudeme mít peníze, nebudeme o ně se moc starat, to znamená fajn, ty jednodušší o ně bude postaráno, ale ten systém musí myslet hlavně na ty nemocní, protože ty jsou jaksi nejzranitelnější.
1: To, že se vlastně ty úhrady od pojišťoven musí změnit, řekl i ministr Vojtěch, právě ambulantní specialisté jsou ovšem jedním z mála druhů péče, který se zatím s pojišťovnami nedohodl na platbách pro příští rok. Budou tak spolu ještě o tom jednat.
0: Užitečné informace pro nás měla Gabriela Hauptfoglová. Děkujeme za ně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Zrovna dnes jsme si s kolegyněmi povídali o úklidech, konec konců domácí práce jste řešili i se Zdeňkem Lukeslem v pořadu Dáme řeč a ukázalo se, že pro některé z nás je úklid tou vlastně nejvíc stresující záležitostí během dne. Že takový obyčejný domácí úklid ale může připomínat spíš než stresovou zátěž domácí aromaterapii. Tak o tom vás teď v Babských radách přesvědčí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Chcete-li při vytírání podlahy i provonět vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Když má člověk na výběr, někdy to může být problém. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever, který se pokusí vám teď takový malý problém zařídit, protože vám nabídne spoustu akcí, které byste dnes mohli navštívit. První pozvánka míří do Mostu, kde probíhá divadelní piknik, hraje se v Městském divadle, taky v Divadle rozmanitostí, v Parku Střed, ale spousta věcí se koná třeba i v Šapito za divadlem. Dnes je na programu Slam Poetry a pochopitelně se budou hrát i klasická divadelní představení, ale kromě toho bude taky od 4 odpoledne jezdit divadelní tramvaj. To je, myslím, sympaticky divná věc, kterou byste si neměli nechat ujít. Další pozvánka míří do Oseckého klášterního kostela. Tady od 18 hodin proběhne zahájení 3. ročníku hudebního festivalu Osecké ozvěny. Dnes je na programu Dechové trio. Nádherná hudba rozezní taky kostel Povýšení svatého kříže v Děčíně. Od 18 hodin tady bude hostem 20. ročníku Českého varhanního festivalu Ondřej Valenta, což je varhaník katedrály svatého Víta v Praze a taky pedagog Pražské konzervatoře. Takže o jeho interpretačních dovednostech neradno pochybovat. No a poslední pozvánka, ta je do Roudnice nad Labem, do klášterního klubu, kde dnes od 19 hodin proběhne přednáška s názvem Kdo pak by se smrti bál. Je to v rámci benefičního festivalu Klášterní klub a klid. Tentokrát se představí Alena Šejnostová, což je novinářka, publicistka a taky autorka knih se zvykoslovnou tématikou. Nad její knihou Smrt a umírání v náboženských a etnických tradicích se dnes bude celé to povídání točit. Tak já doufám, že jste si vybrali, že tím, že jsme vám nabídli hned několik akcí, jsme vám nezpůsobili problém, ale radost. No a pro radost je tu i další písnička. Anna K.

8 minut bude 11. František Janačík už pro vás má nachystané další zprávy, ve kterých bude řeč třeba o opravách zámku ve Stvolínkách na Českolipsku nebo o změnách, které letos poněkud zmírnily pravidla pro pořádání dětských táborů. Podrobnosti o tom a nejen o tom už za chvíli ve zprávách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Děčín získal dotace na obnovu tří školských zařízení. Zámek ve Stvolínkách bude mít opravenou fasádu. Hygienici začali s kontrolami dětských táborů. Dopoledne převážně jasno, odpoledne hlavně polojasno. Postupně čekáme oblačno a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Děčín získal dotace na tři školské projekty. Podle mluvčího města Luďka Stínila bude z programu Spravedlivá transformace financovat novou tělocvičnu u základní školy v ulici Kamenická a modernizaci základní školy kosmonautů. Z programu Životního prostředí pak uhradí obnovu zahrady v mateřské škole ve Školní ulici. Celkové výdaje projektů přesáhnou 58 milionů korun. Dotace pokryjí přibližně 80% nákladů. Fasádu budovy zámku nechává opravit obec Stvolínky na Českolipsku. Obnova západního průčelí a vstupního portálu bude letos podle smlouvy stát přes 2 miliony a 200 tisíc korun, včetně daně. Práce by měly být hotové do listopadu. Obec na ně také získala dotace. Řekla to nezávislá starostka Pavlína Ištoková. V minulých letech obec na zámku postaveném v 17. století nechala opravit střechu anebo vyměnit okna. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky mohou zapojovat do přípravy teplých jídel. Českému rozhlasu to řekl Matyáš Vošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Sport. Počasí.
2: Přes dopoledne převážně jasno, odpoledne postupně polojasno a k večeru až oblačno. Teploty od 24 do 27 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stojí u 78. kilometru ve směru na Německo u čerpací stanice Libouchec nákladní auto. Má poruchu. Policie odklání dopravu z dálnice D7 u Postol, protože došlo k ní u 56. kilometru. Jedná se o srážku osobního auta a dodávky. Je to ve směru na Prahu. Nehoda dvou osobních aut a jednoho nákladního komplikuje provoz na příjezdu do Lomu. Na Mostecku je to u křižovatky od Oseka. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dělejte si finanční rezervy, abyste se nedostali do úzkých, až vám doma odejde třeba lednice nebo sporák. Šetřete vždycky je kde, říkají finanční poradci. A jeden z nich bude už za chvíli naším hostem. S Tomášem Jelínkem o tom, jak šetřit, když se zdá, že není kde brát, si budeme povídat už po písničce Dalibora Jandy.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Žijete od výplaty k výplatě a prostě nejste schopni ušetřit? Je váš rodinný rozpočet neustále napjatý a máte pocit, že to nejde změnit? Finanční poradce Tomáš Jelínek se vás pokusí přesvědčit o opaku. O tom, že šetřit lze vždycky. Pěkné dopoledne.
2: Krásný den přeju.
1: Proč má dnes tolik lidí pocit, že není kde ušetřit?
2: No a teď jste to právě řekla, ono je to pocit. Já teďka, protože tohle je velmi citlivé téma a vy jste říkala, že my poradci říkáme, že všichni mají jako možnost, tak tomu tak není. Je tak asi 9,5% obyvatel České republiky, který opravdu žijí pod hranicí chudoby a těm naopak by měla opravdu ta společnost umět pomoct. To jsou samoživitelky, samoživitelé, to jsou lidi, kteří mají nějaký zdravotní problémy, důchodci se s nimi nízkými příjmy nebo rodiny, které přišly o zaměstnání. A tam opravdu není problém to, že by byli finančně negramotní a nebo že nechtěli spořit, ale opravdu ten příjem je pod hranicí nějaký chudoby. Ale zase obráceně, když to otočím, že já jsem pozitivní člověk, tak v reálu, jestli je to teda 9,5% obyvatel České republiky, tak je to 1 milion lidí, který opravdu ten problém mají a těm bychom měli pomoct. Ale těch zbývajících, dejme tomu 9 a něco milionů korun, mají pocit, že nemají z čeho ušetřit.
1: No a kde se tedy nejčastěji chybuje při sestavování toho domácího rozpočtu? Kde ty peníze nejčastěji utíkají, aniž bychom si všimli?
2: No a to je další takový krásný jako rozum, který teďka jste řekla, a to je to, že pokud má někdo pod kontrolou svoje výdaje, tak většinou se do této skupiny sám jako neřadí. Ale valná většina lidí jako mají pod kontrolou příjmy, to vědí, kolik přijde na ten účet, je jedno odkaď, ale problém je v tom, že nevědí v reálu jejich výdaje. Oni vědí takový ty paušální, takový ty nájmy a podobné věci.
1: Ano, takové ty velké sumy,
2: ano,
1: které odcházejí pravidelně.
2: Ale pak takový to, kolik mi opravdu stojí jídlo, kolik mi opravdu stojí i ty neviditelné výdaje, takový to tady stovka, táme dvě stovky, táme tři stovky. Já se setkávám s tím a proto tady jsem trošku nekompromisní někdy u těch klientů, protože mi vypráví klient, že nemůže šetřit a sám zároveň kouří a prokouří 6 000 měsíčně. Nebo lidi, kteří platí 5 streamovacích služeb v rámci jako těch služeb a ty sami lidi vám řeknou, že prostě nemají z čeho šetřit.
1: 5 streamovacích služeb, skutečně to zní jako, promiňte mi ten výraz, rozcapenost. Zas na druhou stranu, když ty streamovací služby nemáte, ale rád se podíváte na pěkné filmy a vezmete třeba 4členou rodinu do kina, tak v tu chvíli i 5 streamovacích služeb vychází jako v podstatě levná položka.
2: Ano. Ale pořád se dostáváme k tomu, že já bych si měl, jako pokud opravdu žiju na té hranici, kdy opravdu mi nevycházejí peníze, tak bych měl opravdu na měsíční bázi mít pod kontrolou většinu výdajů, vědět, kolik mi měsíčně přebývá, pokud možno přebývá, a na základě toho stavět za prvý nějakou finanční rezervu a říct si OK, do kina půjdu s rodinou jednou za čtvrt roku, OK, musím teda jako něco, a hlavně musím mít finanční rezervu. To je věc, která vlastně pro tyhle lidi na hranici chudoby je vlastně vražda, protože oni měsíc, týden do vejplaty najednou zjišťují, že nemají peníze.
1: Jak takovou finanční rezervu vytvořit i ve chvíli, kdy naše příjmy nejsou horentní a kdy skutečně máme pocit, že není kde šetřit? Jak to udělat? Kolik si odkládat? O tom si budeme povídat po písničce.
3: Český rozhlas Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je finanční poradce Tomáš Jelínek a společně si povídáme o šetření. Už jsme si tedy řekli, že skutečně ne všichni mohou šetřit, protože někdy jsou na tom opravdu tak zle, že těch peněz se jim nedostává na to, aby zbývaly. Ale většina lidí by nějaké finanční rezervy v tom svém běžném měsíčním rozpočtu najít mohla. Mluvili jsme o streamovacích službách, o cigaretách. Kde tak ještě jako nenápadně utíkají peníze?
2: Hodně streamovací služby, hodně. Tohle to hodně takový výdaje na jídlo, to znamená, že místo toho, aby si ty lidi udělali nějaký jídeláčky nebo seznamy toho, co jdu nakoupit a pak impulzivně nakupují v krámě, je, tohle by mi mohlo chutnat, je, tohle nemáme, tohle bychom potřebovali. Takže to jsou takový ty impulzivní nákupy. Mm-hmm. Potom hodně lidem utíkají peníze v takových těch službách jako drahý telefonní tarify, drahá elektřina, že si vlastně neaktualizují každý rok, jestli náhodou nějaký jiný dodavatel jim nedodá elektřinu o tisícovku měsíčně levnější a oni najednou budou mít 12 tisíc ročně navíc.
1: Zmínil jste telefonní tarify. Ono je to s těmi operátory ale neuvěřitelně těžké, protože dokud jste u nich, tak oni pro vás nic pěkného neudělají. Vy musíte čas od času zavyhrožovat, že přejdete někam jinam a ejhle najednou se ukáže, že to jde o pár stovek levněji a podobně to funguje s těmi dodavateli energií. Ne každý na to má úplně náturu se dohadovat.
2: Já vím, ale tady se bavíme o tom, že vlastně okrádám sám sebe tím, že to neudělám.
1: Má cenu sledovat nejrůznější slevy, věrnostní programy a tyhle věci, které nám nabízejí nějaký způsob, jak tu a tam ušetřit?
2: Ano. Ale pokud to nebude tím způsobem, že teda když je to ve slevě, tak to koupím. Měl bych to koupit proto, protože to potřebuju a využívám slevy k tomu, že to koupím levnějš.
1: Řekli jsme si, že většina z nás má pod kontrolou takové ty velké výdaje, to jest nájem, energie, voda, plyn, prostě takové ty věci, které se platí měsíčně a ty náklady jsou víceméně fixní. Dá se jako zásadně ušetřit i na nich?
2: Právě tím, když aktualizuju ty data a komunikuju s retenčníma odděleníma těch jednotlivých firm, které pak jako najednou zjistí, že tam ještě prostor pro slevu je. A ono to v těch oborech dává největší efekt. Protože opravdu, když potom přejdete od jednoho dodavatele energie k druhému a opravdu tam budou řádek stovek nebo tisíců měsíče, tak najednou vám do toho rodinného rozpočtu začnou přitékat peníze.
1: Platí tohle i u pojistek, které bývají součástí domácích rozpočtů?
2: Tady se dostáváme na takový hezký tenkej led, protože já dost často slyším lidi, kteří říkají, hele, já jsem se dostal do finanční nejistoty, já chci zrušit životní pojistku a já omdlívám, protože říkám, tohle je to poslední, co bys měl dělat právě, aby kdyby náhodou nastal pak ještě horší problém zdravotní, tak to tam je. Ano, pojistky je potřeba taky aktualizovat a to se setkávám s tím, že lidi mají pojistky neaktualizované třeba 10 let a mají pocit, že jsou pojištění, ale zároveň to jako není úplně efektivní. I když tady to nemá úplně efekt na to ušetření peněz, ale spíš na ten dopad. To znamená, když pak ta pojistná událost nastane, tak najednou ty lidi zjistí, že to plnění té pojišťovny není takový, jaký očekávali.
1: Říká Tomáš Jelínek, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever si dnes s finančním poradcem Tomášem Jelínkem povídáme o šetření. Když si tedy sáhneme do svědomí a řekneme si ano, nemáme to úplně pod kontrolou, dalo by se ušetřit. Jaká je minimální částka, která dává smysl? Protože když si budu odkládat 200, 500 měsíčně, to je jako skoro nic.
2: Vy se na mě teďka budete jako divně koukat, ale my poradci říkáme, že byste měli dávat třetinu svého příjmu na stranu sami pro sebe do budoucna, na takový ty krátkodobý cíle, jako je krátkodobá rezerva, když se rozbije ta pračka nebo něco podobného, ale na i ty střednědobý nebo dlouhodobý cíle na důchod. Všichni samozřejmě začnou omdlívat, že říkají jako třetina, co jsi se zbláznil. Hele, za prvý i 200, když dokážu dát na stranu, tak za prvý zjistím, že to jde a budu mít sám za sebe radost a ono časem najdu další peníze navíc. Já všem klientům, kteří jsou v podobné situaci, doporučuji, ať si třeba jeden měsíc, třeba fotěj na telefon, za co všechno dávají peníze, včetně takových těch tamhle 50 koruna, tamhle 10 koruna a pak se to sečtou a pak se třeba podívají a zjistí, že opravdu jim utíkají peníze někde, který vlastně nevidějí. To jsou ty neviditelné výdaje. Ale finanční rezerva by měla být taková, abyste byli schopní, pokud přijdete o příjem opravdu, to znamená nemocí, nebo přijdete o práci, abyste přežili takovou dobu, než seženete práci. Takže jako třeba aspoň měsíc, dva, tři byste měli mít na výdaje, ne na jako honosný život, ale měli bychom mít trojnásobek mých měsíčních výdajů. Sranda je, že tohle to mi nikdo neumí říct. Když říká, kolik tě stojí měsíčně tvůj život, tak ona mě kouká a říká, nevím.
1: Když řeknete dávat si třetinu příjmu stranou, tak to vyděsí pravděpodobně většinu z nás, protože to je velikánská suma. A jsme přesvědčeni o tom, že se bez ní neobejdeme v tom měsíčním rozpočtu. Funguje takové to, že tak pojďme na sebe být měsíc přísní. Pojďme to udělat jeden měsíc a uvidíme, jak 30. skončíme.
2: Přesně takhle to funguje. Když ten člověk opravdu má ten adrenalin z úspěchu, to znamená, že vlastně jako najednou opravdu zjistí, že to jako šlo a že se mu musím okrat. Já se setkávám s tím, že některý lidi, kteří mají třeba vyšší příjmy, ale ne úplně ty nejvyšší, že si udělají třeba trvalák a posílají si 5 000 měsíčně na stranu. A pak mi najednou řeknou, že vlastně těch 5 000 jako odejde z toho účtu a oni jim jako nechybějí. Protože prostě jako odejdou někam, jasně, do nějaké investice nebo spořák, to už je celkem jedno. A oni, to je to samé, jako teď to teda asi moc nejde poslední dobou, ale jak lidi dostávali zpátky jako při vyúčtování energie přeplatky. Vlastně ty prachy vydali, protože museli. Mm-hmm. Pak jim najednou přišlo 10 000 přeplatek z ČEZu a oni byli jako nadšený, že prostě jako, a já jim vždycky říkám, vidíte, funguje to.
1: Jasně, tohle bylo svého druhu zajímavé spoření v uvozovkách, ale dneska už to většinou končí těmi nedoplatky.
2: Ano. Ano, ale jenom ten jako příklad toho, že když prostě si řeknu, že musím ten výdaj dát. Hele, klasický příklad. Je spočítáno podle Českého statistického úřadu, že jedno děcko do 18 let vás v reálu stojí někde kolem 2,7 milionů korun. Na výdajích, na plenky, na jídlo, na všechny ty věci, co k tomu jsou. Když bych teda vzal to, že byste to dítě neměla, ale řekla jste si, musím, jako kdybych ho měla, dávat si prachy na stranu, tak za 18 let naspoříte nějaký 2 miliony korun a něco. To je jedno pro to. To znamená, když si řeknu musím, a nejenom, že mohl bych, tak to většinou funguje.
1: Říká Tomáš Jelínek.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Posloucháte dopolední expres a povídání s hostem, kterým je dnes finanční poradce Tomáš Jelínek, a povídáme si o tom, kterak šetřit. A řekli jsme si, že je dobré to jako na měsíc zkusit, být na sebe ten jeden měsíc tak přísný, aby se to vám, finančním poradcům, líbilo. Zkusit si, jestli to jde. Jak ale udržet tu motivaci a disciplínu, když to má trvat.
2: Jo, tak za prvý chci říct, že to nedělají ty lidi kvůli nám, kvůli poradcům, ale dělají to kvůli sobě.
1: Jasně.
2: A za druhý, pokud ten člověk opravdu má trošku rozumu a zjistí, že opravdu dokázal ušetřit 3 000, 5 000, 10 000, to už je celkem jedno, prostě nějaký poměr peněz, tak by vlastně najednou měl si říct, sakra, když by to, já to vždycky říkám těm klientům, násobte to 12, kolik to dá za rok. Stejně jako s výdajama. Když mi někdo řekne, no lidi, to jsou jenom 300, a já řeknu, hele, to, jako, když to počítáte, kolik je to za rok. Když mi někdo říká, že si každý den ve Starbucksu koupí kafe, když jde do práce, tak říkám, hele, to je 24 000 za rok. To prostě musíš jako nad tím jako takovým způsobem přemýšlet. Takže jako v tomhletom směru si myslím, že ta motivace, že jsem to dokázal, měla být pokračovat dál. Vždycky slyším ty lidi, a já to zažívám stejně, teď fungují stejně. Najednou se objeví, že se něco rozbije, najednou je potřeba doplatit školní, najednou vždycky je něco. Ale právě proto bych měl začít tvořit ty rezervy, aby mě tohleto něco vlastně pak už v budoucnu nezajímalo.
1: Nestratím já tak ale většinu věcí, které dělají ze života příjemnou záležitost. Nepřipravím já se o to hezko. Chodit denně do Starbucksu pro někoho může prostě představovat rituál, radost.
2: Jo, jasně, souhlasím.
1: Stejně tak jako mít možnost vybrat si z placených kanálů ten pro děti, nebo ten sportovní, nebo ten jiný. Nestane se ze mě šetřením zapšklý asketa.
2: Ujo, drž groš, jak říkají na Slovensku. Hele, já se doufám, že ne. Ono totiž to má ještě jedno řešení, které jsme nezmínili. A to je zvýšit příjmy. To znamená pokusit se udělat nějakou rekvalifikaci, zjistit, jestli náhodou nedělám práci, která už je někde líp hodnocená. To je taky, ta samá práce může být někde líp hodnocená. Zjistit si, jako jaká je moje cena na trhu práce, a zjistit si, jestli opravdu nejsem schopný do toho svého rozpočtu, svého osobního nebo rodinného, přinést víc peněz.
1: A co když ne?
2: Co když ne? Jasně, tak tam ty handicapy můžou být. To je to, co jsem říkal, ta první skupina. Protože máme tři skupiny. První skupina, ty jsou opravdu jako na té hranici, a tam musíme my jako společnost být opravdu jako vstřícný a pomoct. Druhá skupina, to jsou ti, co mají pocit, že nemají z čeho šetřit. A třetí skupina, ta je jako nejhorší, protože to jsou lidi, kteří klidně vydělávají 100 000 měsíčně, ale na konci měsíce nemají ani korunu, ani z neušetřej, protože jejich životní úroveň výrazně vzrostla s tím příjmem, ale neuvědomují si, že to může kdykoliv skončit. S chodou okolností teďka takovým tím lidem, třeba umělý inteligence, začínají přicházet o práci ty lidi, kteří mají právě tyhle vysoké příjmy. Počítačoví grafici a podobně. A najednou zjišťují,
1: kreativci všeho druhu.
2: A najednou zjišťují, že těch 100 000 měsíčně jako nechodí automaticky, a že ten leasing na auto a hypotéka na barák se jako jen tak z ničeho neplatí. A já znám teďka jednoho člověka, který byl v podobné situaci a jezdí teďka Foodorou a bere si trojnásobný limity, aby to všechno utáhl.
1: Dobrá tedy. Tak my se pokusíme být ke svým domácím rozpočtům poněkud zodpovědnější, než jsme, protože mám pocit, že také patřím do té většiny, která říká, že peněz není na zbyt, a přitom si tu a tam udělá radost, bez které by klidně, spokojeně žila dál. Tak zkusíme být na sebe trochu přísnější a uvidíme, co to s námi udělá.
2: Já říkám, že hlavním smyslem života je užít si ho, ale musíme si ho užívat i třeba zítra. A to je asi to, proč tu rezervu mít.
1: Říká Tomáš Jelínek, finanční poradce, který byl dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Děkujeme.
2: Já taky děkuju.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

někdo chce zhrdnout, třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudsonský šípky najmou.

0: Tohle byl Vaby Daněk a před námi je pozvánka k tomu, co vás ve vysílání Českého rozhlasu Sever čeká po 13. hodině. I dnes odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák a skladatel Petr Bende. A vy se dozvíte například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby začal zpívat písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Celý rozhovor s Petrem Bende si poslechněte po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď máme 11 hodin a 41 minut. Ano, poledne se nám blíží, ale dřív než k němu dojdeme, tak ještě budeme vařit se Slávkou a hlavně si společně poslechneme spoustu pěkné muziky. Teď hned třeba Bee Gees.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Každý kluk

0: Karla Černocha už za chvíli vystřídají Alan Parsons Project nebo Mark Almond a jeho společník Gene Pitney. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever, který jde do svého finále. No a říká se, že to nejlepší patří vždycky nakonec, tak my si nakonec schováváme vaření se Slávkou Brádlovou. Dnes to bude tip na pokrm, který já úplně nemusím. Já jsem dlouhá léta říkala, že nemám ráda kombinaci sladkého a masa. Pak jsem tedy zjistila, že medová marináda na vepřových krkovicích není vůbec nic proti ničemu, ale pořád jsem se nesmířila s křidýlky opékanými v takové té barbecue omáčce nebo prostě v něčem na dotek poněkud matlavém. Nemám to na těch prstech ráda, ale třeba mě dnešní recept Slávky, ve kterém důležitý bod, důležitou roli hraje javorový sirup, přesvědčí, že se mýlím.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pokud jste měli připravená křidýlka na grilování a zradilo vás počasí, nezoufejte. Můžete si doma připravit křidýlka s javorovým sirupem. Na 4 porce tedy kuřecí křidýlka, jestli to bude 4x4 nebo 4x5, 4x6, záleží na vás. K tomu asi tak 130 ml javorového sirupu, 130 ml sladké chili omáčky, 2 lžíce rýžového octa nebo jablečného octa, česnek, sůl, olej. Marinádu připravíme smícháním javorového sirupu, octa, chili omáčky, utřeného česneku a soli. Do marinády vložíme opláchnutá a osušená křidýlka, dobře je v ní obalíme a v misce pokryté potravinářskou fólií dáme přes noc nebo alespoň na půl dne proležet do chladu. Namarinovaná křidýlka pak na pekáčku nebo v jednoporcových miskách s trochou oleje upečeme pěkně do zlatova. Podáváme s dušenou rýží nebo s kouskem pečiva.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Začínají letní tábory, hygienici zmírnili některé požadavky. Na 6 městských budovách v Ústí nad Labem přibudou fotovoltaické elektrárny. Provoz v Jablonecké ulici Nová Pastýřská komplikuje oprava mostu. Bude polojasno až oblačno, teploty do 27 stupňů. Dobré poledne, zprávy a Jana Moravcová. S letními prázdninami začínají i první dětské tábory a taky jejich kontroly hygieniky. Mezi povinnosti rodičů patří, aby sebou dítě mělo potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. A předsedkyně odborové společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková upozorňuje.
2: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených. A je předpoklad, že ten registrující lékař, ke kterému dítě chodí, bude mít také nějakou dovolenou, takže jít si pro potvrzení nebo pro způsobilost tehdy, když zítra dítě odjíždí na tábor, je tedy velmi, velmi špatně.
1: Ústí nad Labem postaví na 6 městských budovách fotovoltaické elektrárny. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče přijali více než 5milionovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu přesáhnou 23,5 milionu korun. Fotovoltaika zvýší energetickou soběstačnost budov a hotová má být do konce roku 2029.
3: Fotovoltaické panely budou na stadionu Mládeže ve Skorotické ulici, na objektu garáží v Důlcích, na základní škole a základní umělecké škole v Husově ulici, na zdravotním středisku ve Šrámkově ulici a také na domově pro seniory v Doběkicích. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. Součástí bude i řím se schodníkem. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
0: Počasí.
1: Na severu Čech bude dnes převažovat polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 24 až 27 stupni a na horách maxima dnes mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A jak to vypadá aktuálně na severu v dopravě? Komplikace čekejte řidiči na D7 ve směru na Prahu u Postoloprt. Je tam nehoda na 56. kilometru, srazila se tam dodávka s osobním vozem a vyšetřuje tam policie. Nehoda je taky ve Vinařicích na Lounsku a pozor dejte i na D8 na 77. kilometru u Ústí nad Labem ve směru na Německo. Překáží tam porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu a dál pěkný čtvrtek s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali čtvrteční polední písničky na přání, takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes jako první vybírá pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, můžu se dažím.
1: Tak a pane Milane, trošku nám vypadáváte ze signálu. Zkuste se poodstoupit, ale budeme hrát Radima Flendera a Luckou Vondráčkovou Stanice Svět. Pro koho bude?
2: Bude to zase jako vždycky. Půjdeš na pro Lucku Bílovou, pro Milanka Urbana, pro Pepu Pospíšila, pro Káju Lotnýho, pro Kuky z 18, pro moji sestru Jitku, pro paní Jarušku Okrašenová, pro Lucku, pro Teresku, pro naše zdravotní sestřičky.
1: Tak jo, písnička je připravená. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, díky.

0: Splendr a taky Lucie Vondráčková, jejich stanice Svět. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky Nepřání a další už vybírá Jirka z Děčína. Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Jiří Walter z Děčína, to je se písnička B pro mámku Alanu, pro tátu Jiřího a pro ségru Elišku.
0: Tak jo, vybral si písničku od Michaela Jacksona, já jsem vybrala nádhernou Heal the World. Díky a naslyšenou.
1: Naschle.

Tohle byl Michael Jackson a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho čtvrteční polední písničky na přání. K nám do studia si o písničku zavolal i pan Honza Zloun, tak společně jsme vybrali skupinu Olympic, Slzy tvý mámy. Písničku posílá celé rodině a taky všem posluchačům.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Tohle byla skupina Olympic a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Pojďme na další písničku na přání a to bude vybírat na naší lince pan Pavel z Kostelce nad Labem. Hezky odpoledne i vám.
1: Dobrý den. Tak já díky moc, že jsem dostal na vás spojení a budu velmi rád a potěšen poslat to děkování Božence ze Žatce a Jarmile z Nusí za přání, který mi poslali vašima písničkama k mému svátku. A samozřejmě to posílám i všem ostatním, kterým by se tahle písnička líbila.
0: Brian Adams, Summer of 69. Tak pane Pavle, díky za zavolání, mějte hezký den a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den vám.
2: Český rozhlas Sever, rád.

Posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď dospíval Bryan Adams. Pojďme na další písničku na přání, ale poprvé se podívám i na vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte úžasnou písničku od Mariky Gombitové, její Koloseum. Touto písničkou bych chtěla potěšit naprosto všechny posluchače báječného Českého rozhlasu Sever. Moc díky a hezký den přeje paní Danuše.

Marika Gombitová na Českém rozhlase Sever, 12 hodin 36 minut k tomu. Tady je další e-mail v písničkách na přání hezký čtvrtek. Včera by oslavila své 65. narozeniny britská princezna Diana. Moje maminka Jaroslava k ní chovala velké sympatie, mimo jiné i kvůli tomu, že já a princ William jsme stejný ročník a oba jsme prvorození svých matek. Moje maminka dnes vybrala písničku Diana v kterémkoliv podání a asi budeme mít od více interpretů. Patřícím k svátku všem dnešním narozeninám. Novým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie a také paní Jaroslavy z Prahy.

0: Stanislav Ložek a taky Petr Kotwald a jejich Diana. 12 hodin a 40 minut k tomu. Pojďme na další písničku na přání. A tu písničku už vybírá na naší lince pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezky odpoledne i vám.
1: Posluchačům přeji.
0: Tak bude to Pavel Sedláček a jeho písnička Sestřenice z Rokytnice. Pro koho bude?
1: Výborně, jste moc od nás tě našla. Bude to pro dceru Evičku, Kačenku a všechny rodáky kralupský a všechny posluchače a hlavně božence do Žadce. A díky moc, mějte se hezky, přeji stále zdraví.
0: Vy taky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Vítězslav Vávra a jeho dívka Gloria. A taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání, tentokrát z SMSky. Prosím, dnes paní Klupákové z Lovosic slaví 87 roků. Píseň Slunce od Jiřího Korna a taky Heleny Vondráčkové. Moc děkuji, sestra z Mostu.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

Posloucháte Český rozhlas Sever a my stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek. Dobrý den, prosím skupinu Buty a jejich trumpetu pro všechny posluchače od Davida.

0: Skupina Buty a Trumpeta a taky poslední písnička na přání. Ty další tady budou zase po 18. s Milanem Králem. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy a Renata Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Obrnicích na Mostecku chtějí snížit spotřebu energií v obecních budovách. Galerie v Litoměřicích vystavuje díla výtvarníků spojených s chartou 77. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi, rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO. Bude polojasno až oblačno, večer bude od západu oblačnosti přibývat, teploty naměříme do 27 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Vedení Obrnic na Mostecku chce snížit náklady na energie v budovách patřících obci. Vyplývá to z návrhu energetické politiky, který schválili zastupitelé. Cílem je podle vedení obce hospodárné, efektivní a udržitelné nakládání s energiemi. Zastupitelé zároveň odsouhlasili podpis memoranda o spolupráci s energetickým centrem Ústeckého kraje.
2: Podle starosty Obrnic Stanislava Zaspala z ODS to v praxi znamená, že Obrnice chtějí snížit energetickou náročnost obecních budov a zařízení, včetně například veřejného osvětlení. Obec také chce zvyšovat povědomí svých zaměstnanců v oblasti energetických úspor a zajistí jim odborné vzdělávání. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a ukázat, že svoboda není samozřejmost. Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji, informovali hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře Hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit. Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
3: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky, upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
0: O účasti prezidenta v Ankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ. Summit v Ankaře bude 7. a 8. července.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, postupně bude večer od západu oblačnosti přibývat. Teploty naměříme do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dvě nehody máme hlášené na Lounsku, první v obci Vinařice a druhou v obci Nové Sedlo v ulici Hlavní. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, za zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem a velké bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale poměrně to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kde se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground, protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd Uhrosice, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v uvozovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného, většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív

0: Než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktori Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
1: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako, no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe, a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde budeme možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tu jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně. To bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka, nebo již zmiňovaní lidé, Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se
2: určitě
1: chystáte se zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali na městském úřadě v Litoměřicích. Ve Skalici u České Lípy zítra začne sklářské sympózium Glass Jam 2026. Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém, na summit by podle něj jezdit neměl. Počasí pro dnešek polojasno až oblačno s teplotou do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu minulý týden zasahovali na městském úřadě v Litoměřicích, informoval o tom Deník. Mluvčí centrály Barbora Kudláčková Českému rozhlasu potvrdila, že kriminalisté byli na odboru životního prostředí. Vedoucímu odboru Pavlu Grindlerovi zabavili mobilní telefon a počítač, potvrdila mluvčí města Michála Rosypalová.
2: Úkony policie prováděla v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí. Prověřování se týká konkrétního správního řízení, nikoli fungování odboru jako celku. S ohledem na probíhající vyšetřování nemůžeme jeho obsah ani další podrobnosti komentovat.
0: Vzhledem k vyšetřování policie neřekla víc podrobností. Vedoucí odboru Pavel Grindler je teď na dovolené. Deníku taky komentář odmítl. Současné umění, autorský design a tradiční sklářské řemeslo Novoborska propojí nové sklářské sympozium Glass Jam 2026, které zítra začíná ve Skalici u České Lípy. Informovala o tom dnes mluvčí projektu Křišťálové údolí Lucie Firstová. Veřejnosti bude podle mluvčí sklárna v areálu firmy TGK ve Skalici otevřená od neděle 4. července až do středy 8. července, vždy od 10 do 16 hodin. Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
3: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
0: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci. Prezident sebou může vzít víc lidí z hradu. Tropické teploty a silné bouřky mají dopad i na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku a rybáři tak musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Pomáhají jim i vodohospodáři. Například Povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. I přesto se ale začínají v některých částech nádrží množit sinice a umírají tam menší ryby. Kvůli suchu ale není možné tam připustit víc vody.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno s teplotou do 24 stupňů, maxima na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V ulici Hlavní v Novém Sedlu na Lounsku havarovala dvě osobní auta a problémy čekejte taky na Mostecku u obce Nová Ves v horách. I tam bourala dvě osobní auta, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný čtvrtek 2. července a patřícím přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Začíná pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Zámecké léto nás dnes zavede na Jižní Moravu na zámek Moravský Krumlov. Dárky ze skla vyrábí Renata Kolářová a my vám dalšího šichovného člověka ze severu Čech představíme zhruba za 15 minut a v tipech přidáme pozvánku na chřibské kulturní léto, které začíná tuto sobotu. A opět také tady budou písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zpívat bude Michal Tučný nebo Naďa Urbánková. Teď už ale Karel Gott.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Snídaně v trávě, Michal Tučný, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, k tomu 2 hodiny odpoledne a 11 minut. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme v našem vysílání na Českém rozhlase Sever zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever s datem 2. července pokračuje. My jste teď slyšeli Kamila Střihavku, ale také teplického rodáka Zdeňka Mazače. Koneckonců i Kamil Střihavka je z Teplicka, ale teď se vracíme k nám na sever Čech. Po Toulkách Ústeckým krajem totiž navštěvujeme nejen zajímavá místa, ale také šikovné lidi, kteří vyrábí krásné věci. Dnes se podíváme do Českého Újezda na Ústecku, kde má dílnu Renata Kolářová. Pracuje se sklem a jejími nejčastějšími výrobky jsou dárky ze skla. Podrobnosti nám teď přináší naše redaktorka, regionální stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, jaké výrobky jsi zprohlédla a co tě nejvíc zaujalo?
1: Jako první jsem neodolala krásným šperkům, náušnice, náramky, náhrdelníky, ty by upoutaly snad každou ženu. Z originálních dekorací do bytu i do zahrady podle ročních období se mi líbily zápichy do květináčů ve formě srdíček a ptáčků, ale i množství andílků různých tvarů, barev a velikostí. I když Renata Kolářová více pracuje s menšími rozměry výrobků, nevyhýbá se ani větší tvorbě. Vytvořila formou vitráže například zasklení dveří kaply, lucerny nebo pro manžela obraz Beatles. Unikátní a nápadité jsou také její trojrozměrné práce, například vitrážované svícny, velikonoční slepička z kuřaty a další.
0: Jak to v takové dílně vypadá? Co je k výrobě vůbec potřeba?
1: Dílnu tvoří nevelký pokoj v rodinném domě a základním vybavením je dobře osvětlený pracovní stůl, vitrážové sklo a měděné pásky, z kterých se vyrábí. Z nástrojů pak řezáky s diamantem, různé kleště a také bruska a řetízky na ketlování. Renata Kolářová používá při své tvorbě techniku vitráže Tiffany. Různobarevná sklíčka spojuje měděnými páskami a následně pocínovává. K jejím dalším oblíbeným technikám patří ketlování. To je zjednodušeně řečeno výroba šperků kombinováním korálků, drátků a ozdob. Také ráda drátkuje. Do budoucna se chce věnovat i mozaice ze skla a pořádání kurzů tvoření.
0: Pověz nám něco o autorce dárků ze skla.
1: Původní profese umělkyně je učitelka v mateřské školce a s dětmi pracuje po celý život až dodnes. Možná i právě proto ovládá množství výtvarných technik. Vitráže ji lákaly už od dětství a protože o nich často mluvila i jako dospělá, dostala základní kurz vitráže jako překvapení. Učila se, zkoušela a svoje výrobky rozdávala jako dárky rodině, přátelům a známým. Zájem o tyto dárky stále rostl a Renata Kolářová se mezi tím propracovala ke svému stylu. A tak po 11 letech praxe si k stálému zaměstnání založila živnost.
0: Veroniko, můžeme ty dárky ze skla někde vidět?
1: Renata Kolářová se účastní řemeslných jarmarků a trhů v Ústeckém kraji a svoji tvorbu prezentuje i na Facebooku Dárky ze skla a pečuje o nedalekou kapličku, kterou o Velikonocích a Vánocích tematicky nazdobí a doplní vitrážovými dekoracemi.
0: Říká naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: minuta zbývá do půl třetí, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na kraji Národního parku České Švýcarsko v Chřibské začíná v sobotu Chřibské kulturní léto, tedy série několika koncertů. První je naplánován na tuto sobotu a více nám teď prozradí hlavní organizátorka Helena Krauzová, kterou zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Představte trochu Chřibské kulturní léto. Na jakou hudbu se můžeme těšit? A už je to několikátý ročník, jestli jsem to správně pochopil.
1: Ano, říkáte to naprosto správně. My máme letos již 28. ročník, takže Chřibské kulturní léto má už svou dlouholetou tradici. Jedná se vlastně o kulturní letní festival, jehož pořadatelem je Sdružení Tadáše Hrnkého a město Chřibská. A naše hlavní programy tvoří koncerty vážné hudby, které se odehrávají v našem krásném kostele svatého Jiří. Zároveň se ale také podílíme na dalších programech města, případně pořádáme doprovodné akce typu besed se zajímavými osobnostmi, nebo třeba se podílíme na sklářských slavnostech, které právě pořádá město Chřibská.
0: Kdo tedy vystoupí v sobotu 4. července? Ještě připomeňte i kde?
1: Tak, bude to tedy u nás ve Chřibské v Dolní Chřibské v kostele svatého Jiří a my tuto sobotu se těšíme na zahajovací koncert Chřibského kulturního léta a ten bude patřit komornímu opernímu ansámblu Mozartissimo, s nímž zároveň oslavujeme výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. A tento soubor má také již dlouholetou tradici, je to úžasný profesionální soubor, který vystupuje v nádherných dobových kostýmech ve velmi zajímavém složení, a sice složení dechové trio a dva solisté, kdy sopranistkou je Marie Fajtová a baritonistou Pavel Josef Kšica. A to vystoupení právě probíhá kostýmovaně s hereckou akcí a vlastně díky tomu se přiblíží našemu publikum, jak tomu erudovaným milovníkům hudby, tak i širšímu publiku, operní repertoár, operní hudba.
0: Kostel svatého Jiří v kolik hodin?
1: Od 18.30 hodin a vstupné na koncert je dobrovolné, takže všechny tímto srdečně zveme od 6:30 tuto sobotu.
0: Pojďme se podívat na další program v krátkosti, jaké koncerty ještě chystáte?
1: Chystáme pak ještě další tři koncerty. Dalším koncertem je koncert Duo Absoluto, což jsou dva úžasní mladí hráči na akordeony. Ještě bych ráda zmínila, že jak tento zahajovací koncert, tak i koncert Duo Absoluto, který se koná v sobotu 25. července, taktéž v kostele svatého Jiří od 18.30 hodin, tak tyto dva koncerty se zároveň konají ve spolupráci s Dvořákovým festivalem, s nímž již také několik let spolupracujeme. Takže další koncert je poslední červencový víkend. A pak nás ještě čeká v závěru léta koncert kapely Bárka. To je úžasné duo harfistky Ivany Pokorné s čelistou Pavlem Barnášem. Bárka přijede do Chřibské sobotu 29. srpna, vystoupí opět v kostele svatého Jiří, tentokrát od 18 hodin, protože tento koncert je součástí právě chřibských sklářských slavností, které probíhají celý závěrečný srpnový víkend. No a tím posledním koncertem je svatováclavský koncert, který se koná v sobotu 26. září, vlastně víkend před státním svátkem oslav svatého Václava, a to u nás ve Chřibské opět v kostele svatého Jiří vystoupí od 18.30 hodin pražský žesťový soubor.
0: Zve nás Helena Krauzová, my děkujeme za pozvánku, ať se všechno vydaří a třeba někdy příště opět naslyšenou.
1: Já vám děkuji, budeme se těšit, krásné léto.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a skladba, kterou napsal a také naspíval Jiří Grossman s názvem Závidím. Písnička, kterou napsal v době, kdy už věděl, že nezvítězí nad zákeřnou rakovinou. Jinak my jsme ji slyšeli v podání Nadi Urbánkové. Teď už je čas na dalšího slavného Severočecha. Jedním z nich je i Milan Knutek, který nám dnes představí člověka, s jehož prací jste se určitě setkali. A nebojím se říct, že jste se setkali s ní úplně všichni.
1: Slavní Severočeši.
2: Stříhal snad většinu nejúspěšnějších českých filmů a seriálů. Legenda naší kinematografie Jiří Brožek, který se narodil v roce 1947 v Roudnici nad Labem, je držitelem 9 českých lvů. Vystudoval zeměměřičskou průmyslovku. Zájem o umění a film ho nakonec přivedl na FAMU, kde úspěšně absolvoval v roce 1973. Nastoupil do barandovských studií. Nejprve dělal asistenta legendární střihačce Jiřině Lukešové. Ta ho doporučila režisérům Jiřímu Menclovi a Jaroslavu Papouškovi. Právě v Papouškově filmu Konečně si rozumíme z roku 1976 Brožek debutoval. Za desítky let úspěšné kariéry pak sestříhal více než 100 celovečerních filmů a desítky seriálů a inscenací. Vesničko má středisková, Vrchní prchni, Postřižiny, Smrt krásných srnců, Sněženky a machři, Jak svět přichází o básníky, seriály Sanitka nebo Vlak dětství a naděje, Krkonošské pohádky, to všechno prošlo rukama Jiřího Brožka. České lvy dostal za snímky Krvavý román, Je třeba zabít Sekala, Anděl exit, Nuda v Brně, Sluneční stát, Hezké chvilky bez záruky a Bude hůř, Odcházení a Špína. Na filmovém festivalu v Karlových Varech obdržel Jiří Brožek v roce 2005 cenu za mimořádný přínos české kinematografii.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Další minuty čtvrtečního pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever patřily skupině Činasky. Brzy tady bude Valdemar Matuška, zhruba za 10 minut také 15. hodina. Více než 20 představení nabízí celostátní festival amatérského divadla s názvem Divadelní piknik. Koná se v Mostě do úterý 7. července. Divadelní zážitky nabízí scéna městského divadla i divadla rozmanitostí. Rodinné divadlo pak našlo zázemí v parku Střed. Součástí festivalu jsou i herecké tvůrčí dílny, například herecký příměstský tábor.
1: Mě hodně baví, že jsem tady vlastně s těma lidma, že jsem s těma kamarádama tady, že společně něco tvoříme. Hraní, jako to hledání, jako tu kreativitu v tom, že můžu být vlastně kreativní, že můžu nějak udělat nějaké jako ohlasy a i že můžu něco říct s tím divadlem.
2: Vysvětlila účastnice příměstského tábora při divadelním pikniku Veronika Termerová. Do dramatického kroužku dochází už 8. rokem. Teď spolu s dalšími dětskými milovníky divadla zkouší představení Rychlé šípy.
3: My jsme si vybrali jako téma záhadu hlavolamu, Rychlé šípy. Zároveň máme i nějaký celotáborový program odvozený od prostředí Rychlých šípů Montů. Část dnes si s dětmi hrajeme, máme nějaké hry a část dne pracujeme na nějakém divadelním tvaru, který by měl vzniknout.
2: Prozradil lektor hereckého příměstského tábora Jan Havlice. Představení děti odehrají na závěr festivalu. Divadelní piknik se v Mostě koná už po druhé, říká ředitel produkce Pavel Skála.
4: Divadelní piknik v Mostě je celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla, která už má za sebou přes 30 let. Před 2 rokama se přestěhovala sem do Mostu. Krom té postupové části se snažíme dělat mnoho další kultury, že máme kulturní tramvaj, máme tady stage pro děti a jsou tady tvůrčí dílny, máme tady herecký semináře, máme tady hudební semináře, kurz praktický režie, což pro místní může být zajímavý, že to třeba vede mimo jiné Milan Schejbal, který je dlouhodobě spojený s Mostem, protože tady režíroval a vytvořil tady spoustu produkcí. Potom tady máme koncerty a další věci.
2: Máme čtvrtek, festival potrvá do úterý.
4: Ano.
2: Pojďme ještě pozvat na nějaká představení.
4: Já doporučuji jít skoro na všechno. Stojí za vidění ještě Balada pro banditu, která se bude odehrávat v Městském divadle. Ještě bych doporučil její Pastorkyňu od souboru Karolinka a mimo jiné každý den hrajeme i inscenace zadarmo třeba v parku Střed a tak dále.
2: Celý program najdou zájemci na webu piknikvmostě.cz, kde je možné zakoupit i vstupenky. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Bouřky a vedra vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Na cyklolávce přes Labe a Ploučnici v Děčíně jsou vypouklá prkna, město je bude reklamovat. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku přes půl roku nedostává provozní dotace. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy, u nich vás vítá Jana Moravcová. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 25 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy bude až 29 stupňů. Pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Děčín bude reklamovat část nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici. Stavba vyšla město zhruba na 108 milionů korun bez DPH, z toho téměř polovinu pokryly evropské dotace. Podle mluvčího města Luďka Stínila se přitom stále čeká na dokončení kolaudačního řízení.
2: Na této lávce jsou některá prkna vyboulená, zdeformovaná a my tady u zhotovitele budeme tyto práce reklamovat s tím, že použitý materiál byl v souladu s projektovou dokumentací.
1: Na lávce zároveň v těchto dnech přesouvali jeden z tlumičů. Podle Stínila šlo o plánovanou technickou úpravu na základě výsledků zátěžové zkoušky, která má omezit houpání lávky při větším zatížení. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
1: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude stát nejvíc 40 korun na 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července.
0: Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy déšť, nejvyšší denní teploty do 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz mezi Kytlicí a Chřibskou na Děčínsku. V Bílenské ulici v Bílině na Teplicku se taky bouralo. S opatrností tam projedete po nehodě dvou osobních aut. A problémy je po střetu osobního vozu se zvěří. Aktuálně čekejte ve Velkém Šenově na Děčínsku ve Vilémovské ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na Naladili jste si Český rozhlas Sever, je dobře, že jste to udělali, budete totiž vědět, co se děje u nás na severu Čech. Pokračuje dnešní pohodové léto, já vám přeji příjemný čtvrtek 2. července. Hygienici opět vyrazili na kontrolu letních táborů a společně s nimi při jedné kontrole byla i reportérka Kateřina Kubíčková, která nám už za pár minut prozradí víc. Už po několikáté v odpoledním vysílání se vrátíme také do obce Chřibská, kterou najdete na okraji Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku, ale na Škraňková nám Chřibskou představí v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. K tomu přihodíme kulturní tipy a také písničky, které nestárnou. Tentokrát to bude třeba Zuzka Norisová nebo Hana Zagorová, ale teď pokračují Decibely lásky Michala Davida.
0: Pohodové odpoledne s

0: Hlavně herečka, ale také zpěvačka Zuzana Norisová, její hit Šššš 11 minut po 15. hodině pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. První týden letních prázdnin už je téměř u konce. Zatímco některé děti tráví čas třeba na dovolené s rodiči, jiné jsou na táboře. V Libereckém kraji nabízí volnočasové organizace stovky příměstských i pobytových táborů. Právě ty se dnes vydala kontrolovat taky krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Společně s hygieniky u toho byla i naše reportérka Kateřina Kubičková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký tábor si hygiena vybrala?
1: Tak já jsem dnes společně s hygieniky vrazila do Českého ráje, do osady Čertorie pod Krčkovicemi. Aktuálně tam tábor pořádá tělovýchovná jednota Benešov u Semil. Na táboře bylo přes 50 dětí a jejich letošním tématem je obývání cizí planety. Děti spí ve stanech s podsadou, nicméně na to, že je tábor uprostřed skal a v polních podmínkách, tak má velmi moderně vybavenou základnu. V kuchyni mají sporáky, voda je přivedena vodovodem a asi nejvíc mě zaujala sprcha, která je vybudovaná přímo ve skále. Kontroloři tábořiště procházeli zhruba 40 minut a vše dopadlo zcela v pořádku.
0: Kateřino, čeho se kontrola konkrétně týkala?
1: Tak hygienici se zaměřují na několik oblastí. Zajímá je, jaké mají děti podmínky ubytování, jak je tábořiště vybavené a jaký je režim dne. Další důležitou součástí kontroly je taky nakládání s vodou. Kontroloři si zjišťují, jak je tábořiště zásobované pitnou vodou a jak nakládá s odpadní vodou. Kontroluje se taky stravování. Na to letos hygienici podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých z krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřiny Hochmalové kladou větší důraz. Důvodem je totiž novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
0: V čem ta novela spočívá?
1: Stanovuje nové podmínky. Hygiena se proto nově zajímá, zda a jak přesně jsou děti zapojeny do přípravy jídla. Podle Hochmalové může jít o součást táborového programu, není ale možné pomoc dětí chápat jako náhradu práce personálu. Zejména v polních podmínkách je pak nutné důsledně dbát na mytí rukou, zdravotní stav dětí a oddělení čistých a nečistých činností. Dál novela taky rozšiřuje například vybavení lékárničky. Kromě toho hygienici kontrolují taky zdravotnické zajištění tábora, jak už jsem zmínila, tak řeší právě vybavení lékárniček a taky veškerou dokumentaci dětí i personálu.
0: Víme, kolik je v Libereckém kraji na prázdniny naplánovaných táborů?
1: Podle mluvčí krajské hygienické stanice Zuzany Balašové bylo na konci června přihlášených celkem 126 akcí se 192 běhy. Nejvíc táborů je na Českolipsku. Předpokládaný počet dětí, které se na těchto akcích budou rekreovat, je zhruba 9700. Je to v tuto chvíli o necelých 7000 méně než v loňském roce. Nicméně ta čísla podle mluvčí Balašové nejsou definitivní. Organizátoři totiž musí tábor přihlásit nejpozději 30 dní před jeho začátkem, takže hygiena očekává, že ještě nějaké tábory přihlásí.
0: Prozradila kolegyně z Liberecké redakce Kateřina Kubičková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas se

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček Eva Farná. Jaký to je 15 hodin 21 minut pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Pokračuje, je čas na náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Já jsem vás zhruba před hodinkou zval na chřibské kulturní léto a právě do Chřibské se teď s Alenou Škraňkovou podíváme.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Chřibská leží v údolí řeky Chřibská Kamenice.

0: západnější části chráněné krajinné oblasti Lužické hory na pomezí Národního parku České Švýcarsko a je součástí mikroregionu Tolštejn. Ve světě chřibskou proslavili šikovní skláři. V Horní Chřibské byla nejstarší funkční sklárna v Evropě. Po druhé světové válce byla huť součástí podniku Borské sklo, později Krystalex Nový Bor. Provoz byl náhle ukončen v roce 2007, i když společnost, která sklárnu koupila, původně slibovala, že výrobu obnoví. V Chřibské se v roce 1761 narodil přírodovědec a cestovatel po Jižní Americe Tadeáš Henke. Podnikal výzkumné výpravy a proslavil se jako objevitel Viktorie Královské. Na náměstí, na domě číslo popisné 22, ho připomínají dvě pamětní desky a víc se o něm můžete dozvědět i v místním vlastivědném muzeu. A nesmím zapomenout na podstávkové neboli obvazcové domy, typické pro tuhle oblast severních Čech a Horní Lužice. Na náměstí v Chřibské se jich několik zachovalo ve velmi dobrém stavu. I vy budete obdivovat jejich řemeslný půvab. Každý rok v létě se ve městě koná Chřibské kulturní léto, série koncertů vážné hudby v kostele svatého Jiří. Zahajovací koncert se plánuje na sobotu 4. července.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Pavel Vítek, modlitba, 15 hodin skoro 29 minut. Posloucháte stále Český rozhlas Severa, v pohodovém odpolední je čas na delší tipy. Během letošních prázdnin mají pro děti v Děčíně pohádkové čtvrtky v zoo. Dnes to bude už za hodinu, tedy 15.30, nebo teď v 15.30, Indiánka Janka a hraje divadlo na klice. V Mostě pokračuje divadelní piknik 2026, tedy celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. Festival představil v minulé hodině náš kolega Jan Beneš. Pojďme se podívat na program. V 16 hodin v Městském divadle divadelní spolek Josefa Kajetána Tyla, České Budějovice, Zabiják Joe, a na Central Stage divadelní muzikant z Mostu, který momentálně žije v Praze a studuje na HAMU, Matěj Výborný. Od 16 hodin bude také jezdit kulturní tramvaj, v 19.15 Šapito za divadlem koncert Samuela Němce a ve 20:15 v Městském divadle spolek divadelních ochotníků v Blatné a představení Vlastníci. Prvním koncertem odstartuje třetí ročník festivalu Osecké ozvěny 2026. Dechové trio ve složení Zobcová a Příčná flétna společně s klarinetem s aktuálním programem připraveným speciálně pro Osek. Koncert začíná v cisterciáckém klášteře v 18 hodin. Hostem 20. ročníku Českého varhanního festivalu v Děčínském kostele Povýšení svatého kříže bude dnes Ondřej Valenta, varhaník katedrály svatého Víta v Praze a pedagog k Pražské konzervatoře. V programu najdete Bacha, Boneta, Smetanu a další. Začátek je v 18 hodin. Kdo pak by se smrti bál? Dalším hostem benefičního festivalu Klášterní klub a klid v Roudnici nad Labem v 19 hodin je Alena Šejnostová, novinářka, publicistka, autorka knih se zvykoslovnou tématikou. Nejen nad její knihou Smrt a umírání v náboženských a etnických tradicích se setkáte v Klášterním klubu. Filmové léto v amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabídne dnes v 17:30 Grand Hotel Budapešť. Osobitý snímek Wese Andersna plní inteligentního humoru, střeštěných gagů, specifické poetiky a krásných obrazů.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Benjamin Hany Zagorové dozněl přesně v 15:39, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Někdo nesnáší žehlení, jiný zase nedokáže vystát mytí oken nebo čištění odpadů. Každý z nás má doma tu jednu činnost, kterou odkládá tak dlouho, jak je to jen možné. Jakou domácí práci nemá rád náš kolega Petr Liftner, tak to prozradil v dnešním dopoledním pořadu Dáme řeč.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Zdeňku.
2: Tak už jsi dneska vysával?
1: Já jsem dneska naložil myčku a pustil jsem ji, to je moje oblíbená disciplína.
2: Fakt tě to baví, jo, tohle?
1: No, já jsem si koupil novou, ale to je tak velký puzzle, jak to tam vždycky řadit, aby se to všechno správně točilo a oplachlo. To mě baví. A ona má automatický otvírání, když dopere, takže to je úplně bomba.
2: No to je nádherný. A v ruce teda nádobí nemyješ?
1: No to musí je fakt krizovka teda.
2: Dobře.
1: Si pamatuju, když jsem byl malý, takový ten dřez starý, že jak tam plavala a tak. A
2: jo,
1: jsem
2: jo,
1: si neoblíbil.
2: Hele, nejhorší domácí práce, která je to u tebe?
1: Ty asi utírání prachu.
2: No, ty navíc tam máš na poličkách spoustu hudebních cen, takže než to všechno utřeš.
1: Já spíš, teda, že ta harmonika nefouká, že by ten frak odlít, někam, že by do ní udělal díry do toho měchu, anebo honím kočky po bytě, ať lítá, ať to ocasem na sebe nabalí.
2: Takže...
1: Ne, tak jakoby jsou práce, které si asi neužívám, to je vtírání prachu. No a takový to drhnutí těch umyvadel a záchodu a to, tak to taky musí to být, no, takže bych na to těšil, to asi ne.
2: A těšíš se na něco, že jako si řekneš, je, tak dneska si doma, já nevím, s láskou zapnu sušičku.
1: Ale ne, teď jsem třeba natáhl šňůry a to mě baví, že to jako uschne na tom větru. No, a teď, jak byly ty vedra minulý týden, tak to bylo suchý za hodinu, už to bylo dobrý.
2: A žehlíš?
1: Tak to mě taky bavilo. Ne, vůbec, mám žehličku doma na elektriku, ale to by jako, jedině když jdu na ples v únoru, si vždycky žehlím něco, ale to je tak jednou za dva roky.
0: V Sulejovicích otevřeli muzeum cihel. Máme muzeum vach, muzeum tvarůžků, muzeum zvěrokleštičů. Jaké nejdivnější muzeum jste v životě navštívili? Na jakou kuriózní sbírku si vzpomínáte? Na to vše se vás budeme ptát zítra. Už teď můžete psát na e-mail damerec@rozhlas.cz a nebo po 9. hodině zítra volat přímo do studia na známou linku 475 212 212. Teď už je před námi dvojice Shakespeare Sisters se svým hitem Hello, 15:41. Hezké odpoledne.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zpíváš?
1: Pokáč a solitér pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, stále příjemné čtvrteční odpoledne. Brzy tady bude Dalibor a Janda se svým hitem Kde jsi. Kvůli finančním problémům domova Vojtela ve Stráži pod Ralskem založil Liberecký kraj nouzovou příspěvkovou organizaci. Pokud by bylo ohrožené zajištění péče pro tamních zhruba 140 klientů, převzala by správu zařízení. Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tvrdí, že je o všechny dobře postaráno.
2: Není to teda kvůli mě tady, ale
3: ne.
2: Že tady na jedné schodek ve čtvrtém podlaží běží dopolední tancovačka.
3: Domov jako naprosto funguje.
2: Říká ředitel a majitel domova Stanislav Nepivoda.
3: Máme jakoby nějakou dlužnou částku vlastně u státu, kde vlastně máme nastavený splátkový kalendář a díky tomu metodika nepovoluje Libereckým kraji, aby jsme mohli čerpat dotaci. Ten splátkový kalendář bude doplacený do konce léta, tím pádem vlastně ta dotace nám bude dodatečně vyplacená.
2: A to období těch, řekněme, dvou měsíců tedy jste schopni překlenout bez omezení péče o klienty?
3: Přesně tak, já to vlastně celý tohleto od ledna doteď vlastně financuju ze svých jakoby zdrojů a ze svých peněz a nebo rodinou a tak dále.
2: Jaké části toho rozpočtu se podílejí ty dotace na vlastně provozu toho domova jako takového?
3: Je to 40%, jakoby si myslím, že to je tak celkově jakoby na ten chod, na ten roční chod toho domova.
2: Jo, takže ten zbytek, který si platí klienti ze svého, případně z nějakých příspěvků na péči.
3: Přesně tak.
4: Nevyplacené dotace jsou v řádech desítek milionů korun. Že jde jen o dočasné problémy, věří i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat tak, jako to bylo doposud.
4: Přesto chce mít kraj pojistku.
5: Je to založení příspěvkové organizace a tak to bylo prezentováno i na jednání krajského zastupitelstva, považujeme spíš jako bezpečnostní krok, kdyby se něco stalo v letních měsících, abychom měli nějaké IČO, které by tam mohlo začít vyvíjet nějakou činnost.
4: V domově Vojtela aktuálně žije 140 klientů, zaměstnává přibližně 110 lidí. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

5,5 minuty nám zbývá do celé, tedy do 16. hodiny dalších zpráv Českého rozhlasu Sever s kolegyní Janou Moravcovou. Pak už vás čeká pravidelná humoriáda. Připravte si telefony. Dnes si budete povídat s rozhlasovou a televizní moderátorkou a hlasatelkou Saský Burešovou. Já se rozloučím ale jen na hodinku. Opět se budu se všemi těšit po 17. u pořadu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Provoz na trati Roudnice nad Labem Hrobce je kvůli závadě na tračním vedení zastavený. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, její termín neupřesnil. Zítra čekáme polojasno až oblačno s teplotou do 24 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Porucha zastavila provoz vlaků na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Konkrétně v úseku Roudnice nad Labem Hrobce je poškozené trakční vedení. Některé spoje jsou zrušené, další jsou vedené odklonem po jiných tratích. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky, teď železničáři pracují na opravě.
2: Na místo vyrazili technici, zjistili, že se opravdu jedná o poškozené lanko, které vlastně je důležité pro to, aby to trakční vedení bylo napnuté. Bohužel ta oprava potrvá do odpoledních hodin, v tuto chvíli je provoz zastaven.
0: Omezení podle internetových stránek správy železnic potrvá do 6. hodiny odpolední. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody, vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je taky v Zákupech, ve Stráži pod Ralskem, ve vodní nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou a taky v Nedamově a Sedmihorkách. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firm, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnili premiér Andrej Babiš z ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
3: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíše je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
0: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil taky jako děkan, rektor i prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí, které slouží studentům pro uvádění vlastních inscenací. Loni se stal prvním emeritním profesorem JAMU.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty do 24 a na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v Teplicích v Pražské ulici. U Lidlu se tam střetla 3 osobní auta, bouralo se taky na silnici 15 u Liběšic na Litoměřicku. Mezi Roudničkem a Brníkovem na Litoměřicku čekejte překážku na vozovce. Je tam havarovaná dodávka a u Libouce na silnici 13 očekávejte průjezd s opatrností, taktéž kvůli porouchanému vozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Prosím, končí.
6: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
7: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
9: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
8: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak.
9: Ano, myslíte ty 40ky, ty dorazily v plné síle, ano.
8: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
9: tak,
8: za sebou.
9: Ano, ano, bylo
8: na
9: to nádherné.
8: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
9: někam. Já jsem byla ve studiu. Točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
8: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: určitě,
0: Bedřich
1: vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium, ano. Saskia, jak má to naštudované, všechno ví. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plán a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky, ano, pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám, jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, anebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek, Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Sosky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, Jarda z Brna, Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom samí Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru, dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít.

0: Japonsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš. Co ti nadělil Ležišek? No léle. Lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
1: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
2: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
1: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, si to pamatuju.
2: Je to pravda.
1: A jsou zpěvní, družní, příjemní
2: ohromně.
1: A takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají,
2: no,
1: tak
2: právě,
1: ten život si dokáží užívat.
2: Ale něco asi na tom bude.
1: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
2: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
1: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
2: Jo, v Bathu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklém místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
1: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
2: jasně,
1: že by řekl.
2: Jasně.
1: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: no a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už rok. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou Saskia?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem, tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď. Posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová. A teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juli Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Ulíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady vládě zbavili. Nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů.
6: Ale.
7: Hlasuji pro Bčko.
3: Uh-huh.
7: A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším.
7: Uvidíme.
3: Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to,
10: Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
11: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se, na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
11: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděl. No.
11: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
11: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
10: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
11: Poznám, no.
10: Ano?
11: Naše ženy. Seru, stáda.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
11: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
11: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
11: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
11: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
11: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo, no už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu?
6: Jo,
3: nebo tak?
6: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
6: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Jednou Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou teda obzvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem Že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Provoz na trati Roudnice nad Labem Hrobce by se měl po poruše na trakčním vedení obnovit kolem 17. hodiny. V Dolním Žlebu na Děčínsku skončila oprava opěrné zdi. Hygienici v Libereckém kraji začali kontrolovat letní dětské tábory. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Porucha dnes zastavila provoz vlaků na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Konkrétně šlo o poškozené trakční vedení v úseku Roudnice nad Labem Hrobce. Některé spoje byly zrušené, další musely jet odklonem po jiných tratích. Podle webu Českých drah má být mimořádnost ukončena v těchto chvílích. Děčín dokončil obnovu opěrné zdi v Dolním Žlebu. Oprava za zhruba 24 milionů korun bez DPH byla nutná kvůli nestabilnímu svahu, který ohrožoval železniční trať. Během prací muselo město podle mluvčího Luďka Stínila projekt rozšířit. Ukázalo se, že nestabilní je taky opěrná stěna pod tratí, která chrání silnici.
2: Dělníci odstranili původní opěrnou zeď a postavili novou železobetonovou konstrukci na pilotách, položili nový asfalt a osadili svodidla. Město nechalo opravit 86 metrů dlouhý úsek komunikace. Do konce letošního roku ještě dělníci dokončí římsu a kamenný obklad horní opěrné zdi. Z Děčínska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné, pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Čeho se změny týkají, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Liberecké krajské hygienické stanice Kateřina Hochmalová.
3: Vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, dále to jsou změny v tom technickém zabezpečení táborů, vybavení umývárnami, toalety, jak jsou vybavené, požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
1: Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí, v lékárničce zase nově musí mít izotermickou folii. Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v nucených adopcích dětí svobodných matek. Zároveň oznámil pomoc dotčeným ženám a jejich dětem, včetně lepšího přístupu k záznamům o adopcích a podpory v oblasti duševního zdraví. Od konce 40. let minulého století Británie ve spolupráci s křesťanskými církvemi vytvořila systém, který těhotné a svobodné ženy vystavoval hanbě a nutil je vzdát se svých dětí. To pokračovalo až do konce 70. let a podle odhadu, tak ženy nedobrovolně poskytly k adopci asi 185 tisíc dětí.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na horách do 19 stupňů Celsia, povane mírný, na horách čerstvý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Chomutově v Kochově ulici. Bouralo se taky v Pražské ulici v Teplicích, tam se u Lidlu střetla tři osobní auta. A nehodu čekejte taky na silnici 15, nedaleko Úštěka, přesněji mezi Zimoří a Úštěkem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné další prázdninové odpoledne. Máme tady čtvrtek 2. července, posloucháte Český rozhlas Sever a u nás právě teď začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací do pořadu Den v kraji připravila Jana Moravcová.
2: V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá, zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem. V zatopeném dole Varvažov na Ústecku voda už není průhledná, ale ke koupání je vhodná. Zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Děčín bude reklamovat část nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici. Stavba vyšla město na zhruba 108 milionů korun bez DPH. A podle mluvčího města Luďka Stíněla se přitom dál čeká na konec kolaudačního řízení.
3: Na této lávce jsou některá prkna vyboulená, zdeformovaná a my tady u zhotovitele budeme tyto práce reklamovat.
2: Festival Divadelní piknik v Mostě nabízí amatérské divadlo, dětská představení i tvůrčí herecké dílny. Až do úterý 7. července mohou zájemci zhlédnout představení v parku Střed, v Městském divadle nebo v Divadle rozmanitostí. Celý program najdou zájemci na webu piknikvmostě.cz. Festival nabízí podle ředitele Pavla Skály i další zážitky spojené s divadlem.
4: Máme kulturní tramvaj, máme tady stage pro děti a jsou tady tvůrčí dílny, máme tady herecké semináře, máme tady hudební semináře, kurz praktický režie, potom tady máme koncerty.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání v následující hodině. Jan Ptáček je ode dneška ředitelem botanické zahrady v Teplicích. Dosavadního zástupce ředitele jmenovali radní města. Ptáček střídá Petra Šílu, který od letoška řídí tamní dům kultury. Jan Ptáček chce dál rozvíjet ochranu ohrožených druhů rostlin a více se zaměřit na ekologické vzdělávání.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech měla Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever, máme tady dnešní pořad Den v kraji. Pojďme se podívat, co se u nás na severu Čech aktuálně dělo, jinak na hodinách 13 minut po 5. hodině odpolední. Více než 20 představení nabízí celostátní festival amatérského divadla s názvem Divadelní piknik. Koná se v Mostě do úterý 7. července. Divadelní zážitky nabízí scéna Městského divadla i Divadla rozmanitostí. Rodinné divadlo pak našlo zázemí v parku Střed. Součástí festivalu jsou i herecké tvůrčí dílny, například herecký příměstský tábor.
1: Mě hodně baví, že jsem tady vlastně s těma lidma, že jsem s těma kamarádama tady, že společně něco tvoříme. Hraní, jako to hledání, jako tu kreativitu v tom, že můžu být vlastně kreativní, že můžu nějak udělat nějaké jako ohlasy a i že můžu něco říct s tím divadlem.
2: Vysvětlila účastnice příměstského tábora při Divadelním pikniku Veronika Termerová. Do dramatického kroužku dochází už 8. rokem. Teď spolu s dalšími dětskými milovníky divadla zkouší představení Rychlé šípy.
3: My jsme si vybrali jako téma záhadu Hlavolamu, Rychlé šípy. Zároveň máme i nějaký celotáborový program odvozený od prostředí Rychlých šípů Vontů. Část dnes si s dětmi hrajeme, máme nějaké hry a část dne pracujeme na nějakém divadelním tvaru, který by měl vzniknout.
2: Prozradil lektor hereckého příměstského tábora Jan Havlice. Představení děti odehrají na závěr festivalu. Divadelní piknik se v Mostě koná už po druhé, říká ředitel produkce Pavel Skála.
4: Divadelní piknik v Mostě je celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla, která už má za sebou přes 30 let. Před 2 rokama se přestěhovala sem do Mostu. Krom té postupové části se snažíme dělat mnoho další kultury, že máme kulturní tramvaj, máme tady stage pro děti a jsou tady tvůrčí dílny, máme tady herecký semináře, máme tady hudební semináře, kurz praktický režie, což pro místní může být zajímavý, že to třeba vede mimo jiné Milan Schejbal, který je dlouhodobě spojený s Mostem, protože tady režíroval a vytvořil tady spoustu produkcí. Potom tady máme koncerty a další věci.
5: Máme čtvrtek, festival potrvá do úterý.
4: Ano.
5: Pojďme ještě pozvat na nějaká představení.
4: Já doporučuji jít skoro na všechno. Stojí za vidění ještě Balada pro banditu, která se bude odehrávat v Městském divadle. Ještě bych doporučil její Pastorkyňu od souboru Karolinka a mimo jiné každý den hrajeme i inscenace zadarmo, třeba v parku Střed a tak dále.
2: Celý program najdou zájemci na webu piknikvmostě.cz, kde je možné zakoupit i vstupenky. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Kapela, která má ráda houby magický, tak to byly Kabáti, 17:22, pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. Jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď přivítám meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Ven se nám vrátilo sluníčko, jak to tady na severu Čech vypadá?
2: Tak máme polojasnost, teplota je stále ještě mezi 23 a 27 stupni Celsia, na horách je to potom okolo 19 stupňů a fouká slabší vítr od západu.
0: Takže konečně normální léto, co se bude dít dál?
2: Tak v noci nás bude přecházet slabší studená fronta, během pozdějšího večera už se začne zatahovat, no a srážky by se potom měly vyskytnout ve druhé polovině noci. Místy tedy může zapršet, spíše slabě, ráno se potom bude protrhávat už oblačnost a už bez srážek. Teploty v noci potom klesnou mezi 14 a 11 stupňů, na horách mezi 11 až 8, no a vítr potom během noci opět zesílí.

0: její na Mírní a na Horách při přechodu té fronty může zesílit až na čerstvý.
1: Pojďme se podívat na poslední pracovní den v tomto týdnu.
0: Tak zítra hlavně ráno převážně slunečno, přes den potom už to bude podobně jako dnes, tedy polojasno nebo oblačno. Co se týká srážek, tak ty se nevyskytnou, večer se potom bude vyjasňovat, no a teploty už budou něco chladnější, mezi 21 a 24 stupně, na horách mezi 16 a 19.
1: Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Dvojice vem, 17:30, k tomu skoro 2 minuty, brzy tady bude Jiří Korn, teď ale pokračuje na Českém rozhlase Sever Den v kraji. Řidiči trolejbusů v Ústí nad Labem mají ve všebořickém depu nové zázemí. Najdou v něm odpočívárnu, nové záchody, kuchyňku nebo i automaty s jídlem. Mimo jiné dopravní podnik města Ústí nad Labem pro řidiče v samostatné budově zřídil i prostor pro jejich děti.
1: Máme tam všechno, co potřebujeme, včetně toalet, sprch, automatů prodejních, výborné zázemí, co se týče odpočinku, takže za nás jako za řidiče maximální spokojenost.
2: Tak hodnotí své nové zázemí řidič trolejbusu Michal. To nahradilo původní budovu, která už podle ředitelky dopravního podniku Simony Mohači nevyhovovala potřebám zaměstnanců. Nové zázemí je navíc navržené tak, aby bylo co nejúspornější.
3: Budova byla koncipovaná jako energeticky soběstačná, nejen že má fotovoltaiku, která utáhne provoz celé té budovy, ale i elektřina z ní vyrobena bude použita pro potřeby celého toho velikého areálu trolejbusové vozovny. Má tepelné čerpadlo a pak samozřejmě máme retenční nádrž na vodu, kterou budeme používat pro splachování toalet.
2: Dětské skupině, to mě velice zaujalo, z jakého důvodu nabízíte vlastně svým zaměstnancům takovouhle výhodu?
3: Tak my jsme se rozhodli pro výstavbu prostor pro dětskou skupinu z toho důvodu, že naši zaměstnanci mají specifickou pracovní dobu a specifický jakoby provoz, kdy musí ostatní cestující dovést do jejich zaměstnání a dětské skupiny tady v okolí za prvé neberou takhle malé děti, které budeme brát my, a za druhý tu pracovní dobu mají omezenou a neumožňuje to našim zaměstnancům, aby se vrátili do práce v tu dobu, v kterou si ty zaměstnanci představují.
2: Od kdy ta dětská skupina začne fungovat?
3: Ta dětská skupina by měla začít fungovat od 1. září letošního roku a bude pro děti od roku a půl.
2: Návrh budov zpracovala architektka Kateřina Zacharadová.
4: Co bylo pro mě asi nejdůležitější je tak, aby lidi, kteří budou využívat ať administrativní budovu, anebo dětičky, které budou chodit do dětské skupiny, aby se tam cítili dobře. A barevnost vychází v podstatě z korporátního designu dopravního podniku města Ústí nad Labem, a to je teda modrá a červená, kterou jsme doplnili o velmi moderní šedou.
2: Celkové náklady na výstavbu vyšly podle ředitelky podniku Mohači na zhruba 30 milionů korun a většinu pokryla dotace z programu Spravedlivé transformace. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: S vámi je Český rozhlas Sever, posloucháte dnešní odpolední Den v kraji. Po toulkách Ústeckým krajem navštěvujeme nejen zajímavá místa, ale také šikovné lidi, kteří vyrábí krásné věci. Dnes se podíváme do Českého újezda na Ústecku, kde má dílnu Renata Kolářová. Pracuje se sklem a jejími nejčastějšími výrobky jsou dárky ze skla. Podrobnosti teď přináší redaktorka, regionální stopařka Veronika Jaklová.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, jaké výrobky jsi prohlédla a co tě nejvíc zaujalo?
1: Jako první jsem neodolala krásným šperkům, náušnice, náramky, náhrdelníky, ty by upoutaly snad každou ženu. Z originálních dekorací do bytu i do zahrady podle ročních období se mi líbily zápichy do květináčů ve formě srdíček a ptáčků, ale i množství andílků různých tvarů, barev a velikostí. I když Renata Kolářová více pracuje s menšími rozměry výrobků, nevyhýbá se ani větší tvorbě. Vytvořila formou vitráže například zasklení dveří kapličky, lucerny nebo pro manžela obraz Beatles. Unikátní a nápadité jsou také její trojrozměrné práce, například vitrážované svícny, velikonoční slepička z kuřaty a další.
0: Jak to v takové dílně vypadá? Co je k výrobě vůbec potřeba?
1: Dílnu tvoří nevelký pokoj v rodinném domě a základním vybavením je dobře osvětlený pracovní stůl, vitrážové sklo a měděné pásky, z kterých se vyrábí. Z nástrojů pak řezáky s diamantem, různé kleště a také bruska a řetízky na ketlování. Renata Kolářová používá při své tvorbě techniku vitráže Tiffany. Různobarevná sklíčka spojuje měděnými páskami a následně pocínovává. K jejím dalším oblíbeným technikám patří ketlování. To je zjednodušeně řečeno výroba šperků kombinováním korálků, drátků a ozdob. Také ráda drátkuje. Do budoucna se chce věnovat i mozaice ze skla a pořádání kurzů tvoření.
0: Pověz nám něco o autorce dárků ze skla.
1: Původní profese umělkyně je učitelka v mateřské školce a s dětmi pracuje po celý život až dodnes. Možná i právě proto ovládá množství výtvarných technik. Vitráže ji lákaly už od dětství a protože o nich často mluvila i jako dospělá, dostala základní kurz vitráže jako překvapení. Učila se, zkoušela a svoje výrobky rozdávala jako dárky rodině, přátelům a známým. Zájem o tyto dárky stále rostl a Renata Kolářová se mezi tím propracovala ke svému stylu. A tak po 11 letech praxe si k stálému zaměstnání založila živnost.
0: Veroniko, můžeme ty dárky ze skla někde vidět?
1: Renata Kolářová se účastní řemeslných jarmarků a trhů v Ústeckém kraji a svoji tvorbu prezentuje i na Facebooku Dárky ze skla a pečuje o nedalekou kapličku, kterou o Velikonocích a Vánocích tematicky nazdobí a doplní vitrážovými dekoracemi.
0: Říká naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Gypsy Kings v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever 17:47. Štít z želvího krunýře, vycpaný krokodýl nilský, mohutné hroší zuby nebo dokonce mumie, za kterými nemusíte do Egypta. Na zámku v Libochovicích na Litoměřicku totiž letos v rámci nové expozice návštěvníkům ukazují ty nejcennější exponáty z cest tamních šlechticů z rodu Herbersteinů.
1: Vaše největší skvosty jsou tady. Jsou to naše nejstarší hlavně. Předměty, které návštěvníkům ukazujeme, jsou to mumifikované lidské lebky, chodidlo a ruka a jsou 4,5 tisíce let staré. Dole potom jsou vázičky ze stejného období.
2: Popisuje kastelánka zámku Michaela Prokopová.
1: On jako aktivně sám nikde žádných výzkumů nebo průzkumů se neúčastnil a víme, že právě tyhle mumie zakoupil normálně v Káhiře na trhu. Jako suvenýr. V té době to bylo úplně běžná věc.
2: Otázka určité prestiže mít svoji mumii na zámku. Tady už je instalovaný obrovský kus vycpaného krokodýla.
1: Tak je to krokodýl nilský a byl uloven v roce 1912 posledním šlechtickým majitelem našeho zámku Janem Josefem Herbersteinem v Africe a v současném roce právě prošel takovým čištěním, napustila se mu ta kůže a dostal i nové zuby.
2: Tady je další salonek. Tentokrát to vypadá na lovecký.
1: Jsou to vlastně dvě knihovny, které jsme ale doplnili právě sbírkovými předměty, fotografiemi a úlovky z cest k posledního majitele.
2: Tady je menší krokodýl, ten už zuby má.
1: Na krokodýl měl zřejmě hrabě slabost, protože ještě potom v jeho pracovně máme úplně maličkého krokodýlka, mláďátko.
2: A tady je i nějaký štít, ten taky vypadá z krokodýla, ale...
1: Ano, ten je z krokodýla, to je vlastně taky ten štít afrických domorodců na ochranu a tamhle na protější straně jsou potom další štíty, ten spodní kulatý je z hroší kůže a tím, ten nad tím určitě poznáte, to je želva.
2: Jako jedni z prvních prohlídkovou trasu viděli Ela a Vanda z Lámalovy.
3: Mně se líbila asi nejvíc ten mumie, bylo to takový zajímavý, no.
4: No tak je ty zvířata tam byly zajímavý, jakože.
3: Ten krokodýl tam byl.
4: Opice nebo lemura, to nevím, co to bylo, a antilopy, čápa černýho.
2: Na zemi leží spousta chlupatých zvířat, respektive kůží stažených. Na co teď koukáme? Co to je za zvíře?
1: No tak to je kůže opice. Jo, udělala i takovou trochu osvětu. Nebylo to jenom o takovým tom bezhlavým lovu, jako známe třeba z jiných zámků, ale víme, že právě Herberstein se i s těmi sbírkami jako by chlubil a i veřejnosti ukazoval.
2: Správci zámku vybírali jednotlivé exponáty zhruba z tisícovky předmětů, které tu po hraběti Herbersteinovi mají. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je u konce, ale rozhodně nekončí vysílání Českého rozhlasu Sever po 18. hodině a po dalších zprávách s Janou Moravcovou budeme pokračovat s oblíbenými písničkami na přání a já vás u nich opět přivítám, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Bouřky a vedra vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Policie podezírá děčínského primáře kvůli údajnému předávkování pacientů. V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zítra čekáme polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá koncem týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupaly maximálně na 25 stupňů a v noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť pak meteorologové očekávají v neděli. Policie podezírá děčínského primáře kvůli údajnému předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřuje jako vraždu více osob. Žalobce to řekl CNN Prima News, uvedla to ČTK. V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem. V zatopeném dole Varvažov na Ústecku voda už není průhledná, ale vhodná ke koupání je. Zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to ze zveřejněných informací krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Hygienici pravidelně zjišťují kvalitu vody na 20 míst v regionu. Informace o výsledcích měření jsou dostupné na webu. Kromě Chlumce, Varvažova a Chmelaře se dá všude bez obav koupat. Festival amatérského divadla v Mostě s názvem Divadelní piknik nabízí více než 20 představení. Až do úterý 7. července mohou zájemci zhlédnout představení v Parku Střed, v Městském divadle anebo v Divadle rozmanitostí. Program nabízí i další zážitky spojené s divadlem, pokračuje ředitel produkce festivalu Pavel Skála.
2: Se snažíme dělat mnoho další kultury, že máme kulturní tramvaj, máme tady stage pro děti a jsou tady tvůrčí dílny, máme tady herecký semináře, máme tady hudební semináře, kurz praktický režie, potom tady máme koncerty.
0: Celý program najdou zájemci na webu piknikvmostě.cz, kde je možné zakoupit i vstupenky. Pražská národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerie dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
3: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, teploty zítra do 24 stupňů a maxima na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v Mostě v ulici Jana Palacha a bouralo se čerstvě taky v Chomutově v Kochově ulici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný podvečer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Iveta Bartošová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 11 minut po 6. hodině nám právě teď začaly písničky na vaše přání. A tak já připomenu všem linku do studia 475 212 212. Také tu máme možnost poslat vzkaz, rozepsat se můžete v e-mailu, a to na adrese zahrajte@rozhlas.cz, a nebo nám můžete poslat SMS-ku, ta ale musí být kratší, na naší SMS bránu. Číslo je 911 04 a SMS-ka musí být ve tvaru zahrajte, mezera, váš vzkaz, bez háčku a bez čárek, a službu SMS stále provádí ATS Praha. Cena jedné SMS-ky jsou také stále pouhé 4 koruny. Jdeme se podívat na první vzkaz, který dorazil e-mailem, a ten je jednoduchý. Pro kamarádku Evu, která dnes, 2. června, oslavila 75. narozeniny od kamarádky Marty. Tak přání tam asi proběhla. Osobně jdeme na písničku.

0: Na telefonní lince Českého rozhlasu Sever teď připravená první posluchačka. Měla by tam být paní Marie, odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, Marie z Kamenického Šenova. Zdravím všechny posluchače, přeji krásný zbytek dne a poprosila jsem o písničku Kdybych byl malířem. A tuto písničku posílám jen tak pro radost, také všem posluchačům.
0: Dobře, tak je tady připravená, Karel Zich také. Já posílám někdy příště opět naslyšenou.
1: Mnohokrát děkuji, nashledanou.
0: A připojím ještě jeden e-mail a Milana Chladila, já se dnes dopoledne žením, si zahrajeme za chvíli a bude to novomanželům Vladimíru a Ivance Mišnerovým z Baště, okres Praha Východ, a to po 60 letech k výročí diamantové svatby. Tak to jsou opravdu stále novomanželé. K tomuto významnému výročí jim celá naše velká rodina přeje hodně zdraví do dalších let, radost z vnoučat a velké poděkování za všechno, co pro nás dělají, a s úctou posílá bratr Miloslav Mišner.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil zlá.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Sever. Pokračují připravený další posluchač. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Jirka ze Šluknova.
0: Dobrý den, tak.
1: A prosil bych vás o směs valčíku od Pepi Zimy. A bylo by to pro manželku, měla 86 narozeniny a pro osazenstvo pečovatelského domu u nádrží ve Šluknově.
0: Mm-hmm. Já vím, že už jste si přál, ale co byste popřál manželce takhle do vysílání?
1: No, aby byla zdravá a všechno dobrý jinak.
0: Tak jo, Pepa Zima je připravený, valčíky také, tak jdeme na to, mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: 475 212 212, linka k nám do studia, čekám na dalšího.

0: Za minutu půl sedmé pokračují písničky na vaše přání a teď už je připravený na telefonní lince pan Vašek. Já vás zdravím, odkud voláte, hezký den.
1: Zdravím, volám z Rumburka, Šuchnová Květřeběh, ale to nevadí, jsme 10 kilometrů od sebe, já mám Šuchnov rád. Jako všechny posluchače Rádia Severu a všechny hodný lidi, pojďme si pustit Černocha s bratem, hezkou jednu melodickou písničku a všem přeju klid, štěstí, lásku, aby už jsme dostali rozum a všechno se sklidnilo a byl klid a mír.
0: To je asi nejhezčí přání dnešního dne, aby všichni dostali rozum. Tak jo, posílám Karel Černoch s Filipem Brabcem. Někdy příště opět naslyšenou. Naslyšenou. 475 212 212.

Karel Černoch s Filipem Brabcem dospívali, máme 7:45, pokračují písničky na vaše přání a mě před malou chvílí volala posluchačka, jestli si správně pamatuju, paní Serafína, chtěla by nechat zahrát své dceři, která dnes slaví narozeniny. A tou dcerou je slečna nebo paní, to nevím, Helena Skřovic, přeji samozřejmě všechno nejlepší k těm narozeninám a posílá jí to její nejlepší maminka a vybrala také písničku od Lucie Vondráčkové Vzkaz vlávy. 475 212 212 můžete opět volat.

0: Pokračujeme s písničkami na přání na Českém rozhlase Sever. Linka teď připravená pro naši další posluchačku. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Hezký den vám také a všem posluchačům. Volá posluchačka Marie od Benešova nad Poučnicí a prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio a pro všechny, kdo poslouchají písničku od Petry Černocký, Tennessee Whiskey.
0: Tak jo, je tady Petra Černocká připravená, mějte se krásně. Hezké léto a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Dalibor Janda se nám objevil v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď už 6:45, pokračujeme dál. Vítám teď na telefonní linice Františka, odkud voláte, dobrý den.
1: Dobrý den, tady kvůli toho František, zdravím všechny. A byste byl tak hodný, jak jsme se dohodli Laďku Kozderkovou. Přeji všem hezký zbytek dne a stále zdraví a díky moc, mějte se.
0: Tak jo, já posílám, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 475 212 212, linka pro vás ještě zhruba na čtvrt hodinky, abyste se dovolili do písniček na přání.

0: S vámi je stále Český rozhlas Sever, dnešní podvečerní písničky na vaše přání. Telefonní linka teď připravená pro paní Andělu, odkud voláte, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych dneska chtěla poslat písničku našim mým kamarádkám, taky a kamarádům, Pepovi do Štětí, Haničce do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žadce. A vám do rádia a pro všechny kamarády a kamarádky.
0: Tak jo, já jenom doplním, že jste vybrala písničku Jiřího Korna, Neplakej, mějte se krásně, hezké léto a někdy příště naslyšenou.
1: Vám taky naslyšenou a děkuju.

0: smutná, jen to zkus. 19. hodina se nám pomalu blíží, ale ještě tady samozřejmě něco stihneme. Já tady mám připravenou teď, doufám, paní posluchačku Jarku. Dobrý den.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a prosím vás, písničku posílám domem mým rodičům, kteří tuto písničku měli rádi. A navíc včera na večer nebo v noci se mi narodila vnučka a i pro tu vnučku a pro moji dceru, která samozřejmě k tomu souvisí, tak bych tu písničku ráda poslala. Takže jsem strašně ráda, že jsem se ještě dovolala a strašně děkuju.
0: Tak jo, tady je Udo Jürgens, mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju, vy taky, naslyšenou, děkuju.

0: Tolik tedy německý zpěvák Udo Jürgens, možná jste si někteří z vás zavzpomínali. Nám se blíží 19. hodina, bude tady skoro přesně za 5 minut, samozřejmě po celé vás čekají další zprávy s kolegyní Janou Moravcovou, ale já mám před sebou ještě několik vzkazů, které vám dlužím. Tak mám tady od posluchačky Boženy vzkaz: srdečně zdravím všechny posluchače a prosím o zahrání písničky Divoký horský Tymiána. Posílám ji pro přátele, kteří mi dali zahrát: Pavlík z Kostelce, František z Kralup, Andělka, Boženka a Honzíka. Ze srdce děkuje Božena ze Žadce. Pak tady mám ještě vzkaz, který dorazil také SMS-kou. Zahrajte prosím paní Klupákové, doufám, že to čtu správně, z Lovosic. Slaví dnes 87. narozeniny a moc děkuje a přeje vše nejlepší sestra z Mostu. A vracím se k e-mailům, abych úplně nezapomněl, a to bude poslední vzkaz. Zdravíme posluchače i posluchačky, zahrajte nám písničku Pro kamarády, co nám pomáhají připravit traktoriádu v Tečině vsi. Přejeme všem krásné odpoledne. Mě zajímalo, kde Tečině ves je, protože mi to nic neříkalo, ale je to část města Úštěk, to myslím, že už vám říká víc, a je to na Litoměřicku. Takže tam bude asi o víkendu veselo, bude tam traktoriáda, písničky na přání jsou u konce. Já se rozloučím a zase někdy příště naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Ústí nad Labem opraví chodníky v Jizerské ulici. V Berlíně se předávaly evropské ceny pro vynálezce, český zástupce byl ve finále. Zítra čekáme polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Ústí nad Labem opraví chodníky v ulici Jizerská mezi domy číslo 28 a 38. Radní na to podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče vybrali stavební firmu Stavmont LTM. Za opravu město zaplatí zhruba 1,5 milionu bez DPH. Oprava bude rozdělená do dvou etap. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Evropský patentový úřad na slavnostním ceremoniálu v Berlíně ocenil vynálezce roku. Mezi finalisty se probojoval i český zástupce Jan Čmelík z firmy na výrobu nanovláken. Nakonec ale zvítězil profesor z Francie. The winner of the European Inventor
3: Award 2026. Cenu v kategorii malých podniků převzal od patentového úřadu Frank Zahl. Ten vyvinul způsob, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci.
4: My jsme rádi, že jsme tady mohli být. Vůbec nominace pro nás byla fantastická věc a záležitost je to, že jsme vidět, naše patenty, naše vynálezy jsou vidět, to je to, co potřebujeme.
3: Nesmutnil šéf konstruktor Jan Čmelík z firmy Elmarko, která pronikla do soutěže s technologií NanoSpider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Evropský patentový úřad poprvé předával ceny vynálezcům před 20 lety. Porota vybírá inovace, které posouvají hranice technologického pokroku a pomáhají řešit problémy společnosti. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, zítra s teplotou mezi 21 až 24 stupni, maxima na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zbývá ještě doplnit aktuální informace ze severočeských silnic. Pozor si dejte, řidiči, na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem u Brozan nad Ohří, konkrétně na 39. kilometru čekejte tam nehodu. Je to nehoda osobního vozu, která se obešla bez zranění. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný čtvrtek s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pokud mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo, že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No, ale neříkejte mě, že není spisovné říct tyk v oku.
2: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
2: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
2: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
2: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
2: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Původ je v latinském
2: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
2: No, i tu zmrzlinu gelato.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačira. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav, šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo. Ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiaga a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali, jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiaga je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak si troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takového, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jakože spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu, ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím a vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potom exintů, který skoro nepřežili druhou světovou válku a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zor tesa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně, letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13. A hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, jak kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro

0: Filharmonii Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
1: Tak s největšími hity.
0: S největšími
1: tedy
0: hity.
1: Tedy Petra Nováka.
0: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktori Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
1: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem si ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec, úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zaspomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně. To bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Jen

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím tak pro vás kytičku?
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň já takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho Amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no. A
3: to jste si to střihali, losovali?
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já.
4: No. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholup, do Balivejch a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, kdy jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno, no, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo, to, no, to, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne. Ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla to, že čekáte dítě? No, no. Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, byl to takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek, to byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, její tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná, a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme to

tam poflákají času úplně zbytečně. No tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka, dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu, jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do karavína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi, taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonine?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem. My jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oprácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme požili takovej plodnej a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. To. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme, děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Jsme překvapení, to no. Jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mléla se byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme, po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá.
3: Jste důchodce, přesně. Ano.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratě...

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka, naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará a já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčela jste se někdy s nějakou pěknou ženskou?
5: Asi jo. Yeah. No, tomu se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo ale pevní. Blýskavou sukni a šaty taky vlastně takový blýskavý. No, to.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zojama. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. Ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No to jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala z okna, vy jste šel, jo?
5: No co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. Ne, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no, ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska.
1: Zlatá manželství.
0: Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Je nám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužeka a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí a dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou, dám mu pusu. No a pak jde muž snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat, a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda. A nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak při čtelostově nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já to už mám pokrt.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
4: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
4: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
2: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrál.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
4: Všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune! Medvěde! Vy barbare! Monstrum jedno!
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj. Nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty paclavé stvoření, nic takového pro mě nejčiště.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku lítojí zabíjet.
4: Tatíčku, na, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid. A přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se.

0: Samba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic, nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
0: Je to vztek. Zamiloval jsem si jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič.
3: Kde je ten hulvár?
2: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
4: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Della jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.

0: Den.
1: Přejete si, prosím?
0: Já jsem se chtěla jen zeptat.
1: Prosím.
0: Jestli taky kupujete vlasy?
1: Taky kupujeme vlasy, jenomže ne každé, slečinko.
0: A koupila byste ty moje?
1: Zajíce v pytli nekupuju.
0: Já vám nerozumím.
1: Sundejte klobouk, uvidíme, na čem jsme.
0: Promiňte, samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
1: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně, můžu vám je rozpustit?
0: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
1: Koupím.
0: Kolik dáte?
1: $15.
0: Ne.
1: Zdá se vám to málo?
0: Ne, to ne.
1: Tak 20.
0: Ne.
1: Ale víc už ani cent.
0: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
1: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
0: Nic, to nic. Tak už si je vemte, stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime, musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa. Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě.
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jak já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrý den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Tak, tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kusek. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte, to máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda...

obětivá, vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla zrostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchači i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá. Vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje. A přitom řekl bych, v dnešní době je tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době je velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka celo visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: Což samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, no to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechtě nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, to, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě. Tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. Protože jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říkají třeba jako manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když člověk vlastně s tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, ty mě ale přece můžeš říct všechno. Všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné mlhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně srdci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrovoc.
3: Tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají zapotřebí.
3: Oni to myslí s náma dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc.
4: Když okne

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, když jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A o to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem, ale

0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, takže jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně, jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: I proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jako je moje vážko. Ale prostě...
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamenám u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje a vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju, děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu, ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Si vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem ženě, já už jsem ptačí člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovný, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musíš říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkat, ne, že to škudé, že lež, ale trošku to zavopalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouřit.
0: No,
1: takže možná potom může i ten dospělý zrovna ten pilota.
0: Máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to je špatně.
0: Tak neotevřenou, nestrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jsem mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, haló.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A nedokázal jsem
2: jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Uh-huh.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošový, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus, to je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Mirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě dýzníka a pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožila, bo mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní, nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, dneska jsou dnešní době, jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať vám nikdo nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu, tu ležel, toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte vy, to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice. Jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu. Jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho. Ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to řeknu. Zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju. Děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No konečně se dá i dýchat.

Přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparová je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. A teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboši, Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 000, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 000 hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to aj podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit a na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo proton centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala 2letou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopad...
0: Obchod se zdravím, tam se dále. Tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde, halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN se přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je, jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bylo přiváže a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím, rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já lajcky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: A kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se neslobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl přiznat, vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda?

0: 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
1: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
1: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
1: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře, dobře, dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
1: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
1: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
1: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
1: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
1: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
1: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
1: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
1: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
1: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
1: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
1: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
1: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
1: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Měli jste špatné vztahy?
1: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
1: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
1: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soudce bude ptát proč. Ne vás. Jako, Ne, vás jako proč byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby, ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
1: David mě požádal v říjnu poslední zádní rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice. Přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od papeře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. Syn byl horník, jste pracoval na nádole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. No. Je to dost, ale hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím. Když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macon, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili. Ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obédia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát nemohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Kohli nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Kohli vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Kohli s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co tím myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi?
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Cole něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Cole osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Cole vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Cole vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Cole byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chť Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
11: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
11: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
12: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilí, pane. Tedy pane obviněný.
11: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
12: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
12: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
12: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty darebáku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
2: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
2: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
2: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
2: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
11: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
9: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
2: Conium maculatum memento Socrates.
9: Ano.
2: Co to znamená, pánové?
9: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
9: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
11: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
11: A Sokratovi.
9: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdraví, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen z

0: Ovšem po 7. hodině už ho nikdo neviděl.
1: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
0: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
0: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
0: Ano. A mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
0: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
0: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
0: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
0: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách, ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
0: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
2: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady... Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho,

0: No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
1: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
2: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
3: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Garner.
1: Říkejte mu, obžalovaný.
2: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Garnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
2: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
2: Od 8 do půlnoci.
4: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
2: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
4: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
0: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
2: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
1: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
2: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
5: Těší mě, pane kolego.
6: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
5: Ne, jsem entomolog.
6: Každý se nějak živí.
2: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
6: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
6: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
5: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
6: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
5: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
6: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
5: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
6: To bych prosil.
5: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
6: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
5: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
6: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
5: Určil jste ji poněkud nepřesně.
6: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
5: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
6: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném zastíněném místě. Rozumíte?
5: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
6: No dovolte, co vy si...
5: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
5: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
5: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
2: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
5: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
5: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
6: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
2: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
0: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl...
2: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
0: Ne.
2: Protože máte nevyvratitelné alibi.
0: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
0: Takže to tedy...
2: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
0: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
2: Dilema. Gardnere,
0: tak.
2: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci,
3: je to
2: tak. Ne k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: No a pan Pym... se rovněž neudržel jakoví a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou vzácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad... Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone. Zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarsky.
2: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.